0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Je 21 hodin a 8 minut, posloucháte Rádio Beat, rokovou zpovědnici, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout, no a mým dnešním hostem je Martin Janouš. Martin Janouš teď nemůže hovořit v tuto chvíli, přátelé, protože od manželky dostal sekanou a pokud ji nesežere, bude doma byt. Takže jsem mu dovolil, aby se teď trošku dosytil. On to rozžvejká v dalším vstupu, už budeme samozřejmě pokračovat v jeho curriculum vitae, dá se říct. A pak už se dostaneme k divadlu Y, nebo k studiu Y. Někdo tomu říká divadlo Y, ale správně je to studio Y. A budeme se bavit o jedné konkrétní hře. To mě hrozně zajímá, proč o téhle hře, no protože Martin je jejím autorem a režisérem. Už jsme se tady toho tématu dotkli, ale my vám to ještě připomeneme. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. Pokud vás něco zajímá, chcete se Martina na něco zeptat, pište SMSky, anebo pište maily, anebo třeba i volejte na číslo 210 32 33 34. Já jsem normálně všechno stihnu. Teď Jurea Hýb.

0: Vlková zpovědnice.
1: Martine, moje otázka, která mě teď před 5 vteřinama napadla.
2: Ano.
1: Jak jsi se dostal do Ypsilonky? Já jsem slyšel, protože tam pár tvých kolegů znám, ba i kolegyň, že Schmidt, pan Schmidt,
2: ano,
1: který vyučoval na DAMU, tak si přesně vybíral ty týpky a týpkyně, nebo jak to mám říct, týpky a týpky.
2: Týpí.
1: Který by se mu do toho divadla hodili. Totiž, kritérium pro Ypsilonku, a teď mě opravuj, protože já budu mluvit jako totální laik a člověk nevědomej, když to ty seš v tom.
2: 34 let, no.
1: No, kurně, no. Hmm. Takže, co jsem tak slyšel a co mě vyprávili tvoji kolegové, kolegyně, že to divadlo je především založený víceméně na improvizaci, víceméně, neříkám, že stoprocentně, že herci a herečky musí mít předpoklad, mít dva předpoklady, tedy být dobrými činoherci a být muzikální. Umět zpívat, třeba i na něco hrát, jo, a určitý ty postavy, nebo ty lidi, co tam hrajou, jsou tam univerzálové, který zahrajou všechno, a pak typoví herci, jo. Jak se jim říká těm typovým hercům?
2: Myslíš charakterní?
1: Charakterní, mm-hmm. Ano, jo. Je to tak, nebo v čem se mýlím, co není pravda, co je pravda?
2: V podstatě si řekl všechnu pravdu, ale vlastně ten Schmidt si vybíral, hlavně když byl někdo něčím divnej.
1: Divnej.
2: To prostě, toho strašně zajímalo. Tak on taky nebýt našeho bývalého principála, tak třeba, když si vzpomeneš na herectví Luďka Soboty, že jo?
1: No.
2: To bylo něco
1: ten
2: skutečně.
1: Tam byl taky, no.
2: Tam byl taky, že jo? Tam začínal vlastně spousta lidí.
1: Korn třeba tam byl, ne?
2: Ne, ten hrál, ten byl až teď, jako.
1: Jo, jako host spíš.
2: Jako host a spíš to už byla ta.
1: Ale Schmitzer.
2: Jirka Schmitzer, samozřejmě. Taky muzikant a herec. Myslím, že i Michal Nesvadba.
1: Prdel. Ano, jeho slavná píseň.
2: Ondřej Havelka, že jo, ten se pak dal na ten swing.
1: Ano.
2: V Ypsilonce to.
1: Když byl mým hostem Ondra, tak o tom vyprávěl, o Ypsilonce právě se zmiňoval.
2: No. Tam prošlo lidí, jak se jmenoval, Poloček, no nevím jméno.
1: No jasně, Poloček. No, ne,
2: Broňa.
1: Broňa.
2: Vlastně,
1: to bylo taky specifický.
2: Jako herec, no. Spousta typů prošla.
1: Krečmerka, že jo?
2: Tak to tam ještě do dneška, no, ale jasně. I Vladimír Kratina. To si takhle vzpomenu teď jenom z těch fotek, protože vyšlo spousta encyklopedií, tam je takový fotek. No a jak jsem se tam dostal, Jáno? Tak já jsem prostě byl na DAMU a tehdy vlastně tam vznikla nová katedra loutkového a alternativního divadla. A to mě právě strašně zajímalo, že jsem nechtěl tu čistou činohru s tou lebkou v ruce hamletovsky, že zkrátka se takzvaně studovalo syntetické divadlo, to znamená všechny složky se nějakým výtvarno, tanec, pohyb, hudba, improviza, všechno vlastně tyhle ty složky se objevily v jednom představení jako výrobní prostředek v úvozovkách.
1: To je výtečný, a kdo to vymyslel to?
2: No, bývalý ředitel loutkového divadla Drak v Hradci Královém, jmenoval se Krofta, já nevím, je
1: no
2: to
1: ale
2: pár let, co.
1: To je, zase. Ale divadlo Drak, to je legenda.
2: No jistě, a jemu tehdy nabídli, aby to šéfoval a on myslel tuhle koncepci.
1: Jo.
2: A co bylo taky důležitý, že on, dobře, byl to rok 1991, ale zaprvé moc se netočily filmy a všichni potřebovali nějaký job. No a zkrátka, tak všichni chodili učit, jo, takže prostě dnešní lidi nebudu jmenovat, prostě bych někoho neurazil, ale a hlavně byl dobrý systém, že co semestr my jsme měli jinýho režiséra a ten si mohl externě najmout spolupracovníky na inscenaci, která měla vzniknout. To znamená, my jsme dvakrát do roka udělali inscenaci, zimní semestr to, a vždycky teda byl jiný režisér.
1: Profesionální,
2: režisér. Přizvaný z nějakého. Většinou se teda točili a mezi nimi právě byl i Jan Schmidt jako zástupce tohohle alternativního divadla, protože Ypsilonka není úplně činoherní čistě. A tak jsme se vlastně potkali. A tak jsem s ním jako jednu inscenaci dělal jako ročník a on režíroval zároveň v divadle v Celetný představení o Franzi Kafkovi, ale hrálo se to v němčině. Bylo to jako hrálo se to v srpen, červené srpen pro německý turisty.
1: To už bylo po revoluci?
2: No jasně, já jsem 91 nastoupil.
1: Jasně.
2: A vlastně základ tohohle souboru byli lidi, kteří zakládali Davidský divadlo. Honza Vondráček a tyhle lidi, kteří dneska jsou v divadle Dlouhý. Ale stalo se to v létě, že nějak jeden z těch herců, co hrál ještě ke všemu nějakou významnou roli, no nějakýho obrozence, tak se zranil. A oni rychle potřebovali někoho sehnat, kdo se to naučí. A já jsem věděl, že se tam jako láme chleba. A ten Šmit se mě ve škole zeptal, hele, zvládnul bys to, je to 8 stránek němčiny. No já jsem měl jako na základce němčinu jako levou zadní, to, ale řekl jsem, no jasně. No a tak jsem si sehnal učitelku a učila mě tyhle všechny ty fráze německy, pak jsem si to vzal i na dovolenou, naskoušel jsem to a to byla první oťukávačka, jestli tohle to zvládnu. No a další bylo, že my jsme s tím jeli potom na nějaký festival do Německa, studentský divadel. Bylo to dobrý, bylo to alternativní prostě divadlo, bylo tam spousta muziky, no tak říkal jsem Vondráčkovci, ten ansábl ze starého Davidského, všichni na něco hráli. A potom bylo to after party, jak říkáš, studenti ze všech zemí, spojte se, tak ano. Jsme se spojili v hospodě.
1: Se spojili dokonce v noci i doslova.
2: Já jsem nevěděl, že jsem tak rodilej mluvčí němčiny, protože jsem se mluvil německy s Francouzem. Ano, zkrátka hlavně se hrály ty internacionální songy, mimo jiné i ten, co teďkon taky bych chtěl za chvilku, až pustíš, a sice Hotel California, ale prostě
1: ne,
2: každý...
1: Ne, ty jsi mi řekl něco jinýho, ty jsi mi řekl...
2: Ne, já vím, až za čas nějaký.
1: Jo, až za čas, jo.
2: Myslím, že jsem ti to v playlistu, jsem ti popšošil.
1: Popšal jsi mi to velice dobře, Martine. Je to výborně popšaný.
2: No zkrátka, byl mejdan studentů a já jsem si tak trošku... No dál, co budu povídat, jako opravdu to silný bavorský pivo, nebo v kterém městě se to hrálo. A střídal jsem ty nástroje, klarinet, saxofon, basa, kytara, na co zas bylo volný. No a to prostě se mě zeptal můj budoucí ředitel, jestli je tohle normální, jak já říkám, no tady se napiju někdy, to takhle. Tak se mě tam oťukal takhle, takže a po škole vlastně rovnou mi nabít.
1: Jsi dostal ano.
2: No jsem řekl. Tam tak nedělal jsem žádný kozy, no prostě jsem to vzal a 34 let tam takhle...
1: 34 let seš tam. No. Ty vole, to je dost.
2: No, já jsem šťastný, lepší než ta tiskárna.
1: No tak to... Teď si možná urazil svoje kolegy.
2: O něco.
1: Ypsilonka, dobrý, furt lepší než tiskárna.
2: Já teda mám jenom takovou pikantnost, to možná posluchači, který bydlejí na Praze 8. Totiž já jsem jako... byl uvázaný na Výtoni, dneska je tam nějaký hotel, ale byla tam poligrafia, velká tiskárna. A já jsem bydlel na Proseku a oni měli několik závodů po Praze, po Čechách. A jeden z nich byl i v Libni, v té zatáčce, co zabili Heidricha. A to byla malá tiskárna, dělala se tam nějaká složina, složitá ta sazba tisky. A já jsem tam chtěl prostě, abych tam mohl bejt jako pracovník, že to mám blíž z domova. Tak jsem to nějak zařídil a všichni mi říkali, včetně toho osobního, tam bych nechodil, tam se chlastá, tam se... Jsem si říkal, no tak co, ať se tam chlastá, to mám blízko z domova a to je jediné, co mě záleží.
1: To by mě třeba osobně vůbec nevadilo, že se tam chlastá teda.
2: No tak třeba o to víc tam měli výkony, že jo?
1: Jo, to je pravda.
2: Ale tak jsem tam řekl, přišel nějaký prostě začáteční nýmant a dostal jsem nějakýho patrona, to byl takový pán, tak kolem 50, měl takový červený nos a... Přišel ke mně a má, čím se, Martine, zabejváš? A říkám, no, tak já hraju na klarinet a dělám atletiku trošku. A on, to celkem asi dobře běháš, viď? A říkám, no tak já dělám krátký trati. A on měl ruce za zádama a jak jsem se o tomhle zmínil, tak ty ruce dal před sebe a měl v ní tašku a v ní měl tu sklenici na okurky. Ale tu 5-litrou.
1: Já už říkal, kam míříš.
2: To asi dobře běháš, neskočil bys nám tady na Vlachovku. A od té doby jsem tam byl denně.
1: Jasně.
2: A teď bylo skvělý, že i ten vrátný si dával, protože celý ten závod se sešel na tom pracovišti tohohle pána. A byl ten vnitro telefon, ty linky takový, jakože knihárna, Sazan. A on, já jsem vždycky dones ten okurkáč, on vzal ten telefon a volal do těch oddělení a měl heslo, vždycky jediný, co řekl, vejce je v hnízdě. Ty tiskáři začali s tím politrem se scházet a takhle jsem prožil jako úvod tak pracovního procesu.
1: Já myslím, že to bylo krásný zaměstnání teda.
2: No jo, hlavně jsem si zasportoval.
1: Ale já teď, to je neskutečný, jak je svět malej, jak ty životní osudy jsou malý. Nebo ne malý, jsou totožný.
2: Jak se protnou.
1: Ano, jak no. se protnou. Protože já jsem se nedostal na vysokou školu z Gimplu, protože jsem byl politicky nějaký nespolehlivý, jak říkají. A šel jsem na rok pracovat. Kam myslíš, že jsem šel pracovat? Do pražských tiskáren. A ústředí bylo nad Zlatým křížem na Jungmaňáku tam. A tam jsem dostal stůl, ty vole, to bylo jak, za Kafky, jak od Kafky. Dlouhá, to byl starý barák, takový ten, no prostě Jungbanka. A tam byl dlouhá chodba, ty vole, jak Kafka, ty vole. Ten, víš, ta atmosféra,
2: no,
1: ta,
2: jasně, no.
1: ta scéna, jakoby.
2: Taková, syrovost.
1: Syrovost.
2: Viděl jsem film.
1: A na konci té chodby jsem dostal stůl a židli. A takhle jsem koukal přes tu chodbu a tam byly ty jednotlivé dveře do těch nějakých kanceláří nebo co. A tam jsem jako dostal tu židli a teď jsem tam takhle seděl. To jsem ještě tam dalo hulit. Moje jediný štěstí. A tam jsem dělal poslíčka. Rok. A co byl poslíček? Nosil jsem štočky do různých tiskáren těch poboček po Praze, hlavně po té jako centrální Praze, tedy centru. Ale jezdil jsem i do Libně, prostě to je jedno. A to byl tak skvělý zážitek, a jak ty si nosil pivo, tak tam v týhletým baráku sídlil generální ředitel, nějaký soudruh, tlustej, s takovým tím červeným houbovitým nosem z toho chlastu. Věčně ožralej, ty vole, ten byl to. Ale víš, jaký jsem, já měl štěstí, on si mě oblíbil. Mm-hmm. A on mi říkal, pojď sem, ty náš studente, skočíš tady pro chlevíčky k kříži a kum tam rovnou 3 flašky rumu. Fajn, dobrý, tak jsem takhle to, kromě štočku jsem nosil jako ty pivo, tak já jsem nosil rum. A
2: no tam bylo chodíš, ještě nedávno, tam byly lahůdky na tom kříži.
1: No teď jo, tam jsem no. to, no legendární.
2: No, teď
1: že?
2: Už tam nejsou.
1: Ale... Teď už to na všem svět se mění někdy špatnýmu. A... Když jsem, a já to ukončím, a pak jsem dával přihlášku na vysokou a potřeboval jsem od zaměstnavatele potvrzení jako dobrozdání, že jsem...
2: Posudek.
1: No, tak jsem přinesl tomu řediteli, on zase chlastal tam a nějaký mejdan. Říkám, soudruhu řediteli, já bych potřeboval tady potvrzení, jako hlásím se na vysokou školu, přihlášku, kdybyste mi tady podepsal. A já, ty moje kloko! Ty bysi mohl být můj syn, to víš, že jo, kam to mám počkrávnout. Tak to počkráv, ty vole. A já se dostal na školu.
2: No,
1: ne, teda díky tomu, ale bez toho podpisu bych se nestal. Ale já to jenom spoju, jak ty jsi začínal v tiskárně a nosil s pivo jako... No.
2: Rychlá spojka, no.
1: No, rychlá spojka.
2: Na Vlachovku.
1: A jako, jako cucák, že jo, tak no. Já jako cucák jsem tam nosil chlebičky.
2: Jsme začínali podobně, no.
1: No vidíš to, jak jsme to... Fate No More, easy. To bychom si mohli dát, to si vybral.
2: No, to taky hráváme právě tam na té malé straně. A já mám tu písničku rád kvůli jedné věci, jak tam před tím nádherným solem ten zpěvák udělal takový to citoslovce. Na to se těším.
1: To je takový krknutí skoro, ne?
2: No, ale on jako tak zatlačí a pak už je solo.
1: Jo, takže to je krknutí
2: spojený. Dejte si na to pozor.
1: S Čestě Čiminem. Tak uvidíme.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Marťas, tak dostali jsme se z vysoké školy, teda to byla AMU.
2: DAMU, no.
1: DAMU, tedy ano. Kdy si tě Jan Schmidt vybral do Ypsilonky, začal si hrát i v Ypsilonce. Tady ještě by se dalo odbočit, ale v tuhle chvíli nechci odbočovat, protože si ještě měl svoje divadlo, s dispaňákama si fungoval, to se můžeme ještě samozřejmě zmínit, ale já už se chci dostat k tvý kariéře filmografický, dá se říct, nejen divadelní tedy. Točil jsi i seriály a hlavně děláš dubbing. Jo? Mm-hmm. Já k těm filmům. Pijme píseň dokola, o tom jsme se
2: dohla.
1: Bavili. Dohla.
2: No, pardon, to je o tom,
1: to
2: jak
1: jsem blbej, no to
2: fajn. To se přeřekl.
1: Ano, jsem se přeřekl. 1990, pak přišly filmy Eine kleine Jazz Music, Příběh Kmotra z roku 2013. To je docela známý film, tam si se...
2: To byla jaká jenom epizodka a pak mě úplně vystříhali. To, ale zůstal jsem tam nějak v titulkách.
1: Jo, tak to je krásný, teda i to se stává. Hmm. Zítka z roku 2014, rodinný film.
2: Jo, to byl nějaký srbský režisér. Vím, že tam hrál Karel Roden. Já jsem hrál nějakého vyšetřovatele, tam došlo o nějakou ztrátu psa. To víš, jako já většinou, když je premiéra, tak hraju v divadle, takže pak když si to někde nestáhnu, tak už to nevidím.
1: Ten už, no, já s tím už nevíš, co si hrál.
2: Ale byl to nějaký student FAMU a tak jsem tam zrovna potřeboval policajta mého typu, vyšetřovatele.
1: Jo, jasně. Hmm. A zajímavý vyšetřovatel, že jo? Že zajímavý vyšetřovatel.
2: Ale jo, já nevím, hlavně si tam máš tom, v té filmografii, že já jsem, jak byl ten Sanitka 2, ten seriál,
1: no.
2: Filip Renč to točil,
1: no.
2: Tak tam byla prostě scéna, že tam prostě jde jako muslimský manželský pár a ta manželka skolabuje,
1: ano.
2: Tak zavolají sanitku a má nějaký gynekologický krvácení, ale ten muslim podle toho Koránu jako nesnese, že tu ženu budou prohlížet ty bílí doktoři. A tak já, tak Vinda vytáhne kinžál a já jsem byl ten, co zapích toho Jaromíra Hanzlíka v tom seriálu. Ale sranda je ta...
1: Ty jsi byl ten...
2: Ten muslim.
1: Ten muslim.
2: Protože byl casting, přišlo 300 muslimů žijících v Čechách a já jsem to vyhrál. Takže jsem takový exotický. To je takový... To málo kdo ví.
1: Já na tebe koukám takhle. Ty museli hodně namaskovat.
2: No tak trochu mě přikakaovali, ale... Ale spadlo, ještě jsem Marka Vašuta tam v rámci zápasu tím kinžálem nějak zradil a kolegu z Ypsilonky, ten bude mi má jizvu po čele. Já jsem se hodně pral, jako když už jsem teda měl prožít tu roli, tak jsem do toho dal všechno.
1: Tak si do toho dal všechno. No. Přátelé, Martin Janouš je mým hostem v dnešní rokový zpovědnici, herec studia Ypsilon a zároveň taky vrah Jaromíra Hanzlíka. Je mi ctí. Ne, že bych pana Jaromíra, teď jsem si dělal srandu, jako, to ne, tak jsem si to nemyslel, ale s vrahem jsem ještě nedělal žádný rozhovor. Já jenom ještě připomenu jeden film z roku 2018, The Catcher was a Spy.
2: No, prosím tě, taky byla jako, já žiju ve snu, protože člověk je od DAMU v těch různých agenturách, jako nafocenej a tak. A teď mi volala jedna agentura, jestli mám v květnu čas, já nevím, v který to byl roce. A já říkám, no jo, tak jako, a že americký film. A říkám, no jistě, to už jsem zažil tolikrát, že. Ale ono, ty agentury volali tři, jak si to přehazovali jedna, druhý, nějaký to zastup. A já jsem byl podobný nějakému žijícímu v té době americkému novináři, a to byl film o nějaký aféře špionážní. No, takže pak to teda dopadlo. Točíš buď v 6 ráno na, jak se jmenuje ten plac?
1: Beverly Hills, Hollywood.
2: Ne, jak se jmenuje ten, na base. Film na ten, prostě ten filmový tábor, ta základna. No a teď jsem furt chodil ještě kostýmní zkoušky, maskéři. Přitom on vypadal úplně stejně jak já, ten, jsem si ho nagoogloval, toho žijícího tehdy novináře, už jsem jak se jmenoval. Ale tak jsem dostal roli v americkém filmu. A teď teda jsem tam přijel, zjistil jsem, že točím až v 9 večer, ale měl jsem 6 ráno nástup. A já teda nevím, jestli to nějak bylo tím, že aby si ty vlasenkáři všichni vydělali, protože mě tu hlavu úplně oholili a znova mi tam vyrobili ten účes, co tam mám, těch pár chlupů kolem.
1: Ale podle svého prostě.
2: Ale prostě.
1: Jasně.
2: Tak to byli to Američané. Měl jsem teda krásný kamion, připadal jsem si jak nějaký, jak se řekne, ten Nick Cage.
1: Jo.
2: Taky jsem o kdysi mluvil, když mi bylo 30, to ještě nikdo neznal.
1: Jasně.
2: Jako vdaboval. No, měl jsem krásný karaván.
1: Papy tam byly nějaký, ne?
2: No, ale to byly ty služebnice, ne? Servis.
1: Jo, jo, jo, jako každý to musí dát jinak, no, vlastně, služebnice. To je krásný. Přátelé, říká se tomu normálně v profesionálním světě, v americkém tom biznesu filmovém, servis, ale Martin tomu říká služebnice, což se mi moc líbí. Možná, že se budu snažit na stará kolena ještě být hercem a být angažován v americkém filmu. Já chci prostě služebnice v kamionu.
2: A to ještě nemám na Jiřího Lábuse kolegu z Ypsilonky, ten jak zase není jazykově vybavený, ovšem všem číšničkám, jak se řeknu, samička?
1: Servírkám.
2: Jo, servírka.
1: Servírka, samička, číšník.
2: Servírkám. Na celém světě říká broučku, pojď sem. A brouček fakt vždycky přijde. Jo.
1: A brouček přijde, no.
2: Takže já jim říkám služebnice, no tak.
1: Já jsem říkal taky vždycky broučku.
2: Jo.
1: Ale člověče, kolem, když mě bylo tak kolem 50, tak jsem se zdokonalil.
2: Poraď.
1: Beruško normálně, ty vole, logicky ne.
2: A čo mě nenapadlo.
1: Beruško. A to ty holky vnímají mnohem, jak to říct, něžněji.
2: Než broučku.
1: A možná intimněji než broučku.
2: Jo.
1: Protože obvykle spíš ty holky tomu chlapovi říkají broučku. To jako poslouchejte dobře.
2: No teď, protože beruška je ženskýho rodu, že
1: no,
2: jo?
1: No tak jasně.
2: Čeče, ta chemie dneska tohle.
1: No beruško, ne.
2: No, to já to zapomenu.
1: I když dneska, hele, jak je několik stovek, desítek, no možná i stovek různých těch sexuálních zaměření, jo?
2: Jo.
1: Víš, jak jsou
2: no, jasně, no.
1: Festiáky? Tak tam to je, tam se dovíš tyho věci. To je,
2: já už se to snad ani nechci už dozvědět.
1: No, já už taky skoro ne. Tak já nevím, jestli by tam beruško fungovalo, jo? V tomhletom případě. Ale když seš, zkus to v divadle. Zkus nějaký svý kolegyni říct, beruško, nedáš si se mnou dvojku? Tak no, buď dostaneš pěstí, anebo třeba jo, no.
2: Tak my jsme tam fakt jako určitá komunita postižených, jo. To ten Šmit opravdu, jak si ty divný lidi vybíral, tak se mu to skutečně podařilo tam dát dohromadu plejádu. My jsme všichni říkáme, že každý nějakým způsobem jetej. Já třeba, no já prostě.
1: Ale to není ani, to není jenom divadle.
2: No jistě, no, ale tady, tady je opravdu to hodně vzácný.
1: Potom se ještě popovídáme v dalším vstupu, prosím tě. Stánek máme vybráno. To znamená Vysáči.
2: Jo. To jsme taky hráli na té horské boudě. Vždycky tam byl náš kamarád jeden, ty tohle ten přitáh na kazetách. A pro nás to byl plně jak opravdu zjevení, že prostě my jsme nejtvrdší hudbu znali jako maximálně ostravský Citron a tyhle ty kapely. A myslím, že Citron byl z Ostravy, nebo
1: byl, byl.
2: No, a najednou přišli prostě Vysáči a
1: to co jsme. Pak je? Tady nejde ani o tu razanci a tvrdost, jako spíš o druh muziky, že?
2: To jistě.
1: No, po něčem jiným.
2: Prostě bylo zjevení.
1: No, bylo to o životě a bylo to o tom, co jsme prožívali na různých mejdanech anebo v nějakých různých no, hospodách. Jako třeba ve stánku, nebo u stánku, ne na Levnou krásu, ale u stánku na Strahovských kolejích.
2: No, no, no.
1: O tom je ta píseň totiž. Tak jdem do ní.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Pátková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Martin Janouš je mým hostem v dnešní rokový zpovědnici. Martine, bavili jsme se o tvých filmových rolích. Kdybychom se bavili o těch hereckých představeních v Ypsilonce, ba i jinde, tak to je na opravdu až tři dlouhé vstupy. Ale pojďme se dotknout tvý dabingový práce. Dabing, já si to nedokážu představit. Já bych nestihal možná tu pusu toho originálu a trefovat se do toho s tím českým textem. To je opravdu náročná práce. To snad divadelní role je lehčí, ne?
2: No svým způsobem, protože, ale já jsem vlastně tady mohl zúročit to, že mám zaprvé, jak se říká, muzikantský střevo, to znamená, že slyším intonačně a i ten rytmus. Ono to je potřeba, jakmile prostě chytneš rytmus řeči, a teď mluvím o angličtině, já jsem daboval i norštinu nebo i japonštinu, tyhle ty, a nejhorší je italština, ta svádí ke strašně rychlýmu. Ale od toho jsou takzvané, jak se vždycky říká v těch titulkách, dialogy nebo úprava dialogů. To jsou ty lidi, kteří to musí upravit tak, tu češtinu, aby to zaklaplo zároveň s pohybem té pusy.
1: Pusy, jasně.
2: Takzvanou tu retnici. Ale proto vlastně já...
1: Synchron takzvané.
2: No, ale já díky tomu, jako i vlastně díky dabingu, vznikla spousta českých výrazů a vlastně tu češtinu to hrozně ovlivnilo. Kdyby si dneska zbudil můj děda a pustil si televizi, tam běžel nějaký seriál dabovaný, tak by se mě ptal, jestli se tady v Čechách začalo platit jinou měnou, což jsou asi babky. Protože když řekne dollars, tak ten americký herec dvakrát klapne tou pusou. Jo. Dollars, dvakrát se otevře ta pusa. No ale dolarů je třikrát.
1: Třikrát, ne?
2: No tak naši prostě dabingoví úpravci vymysleli, asi někdo to začal a chytlo se to, babek. Stojí to 20, ne dolarů, ale 20 babek.
1: Dollars.
2: 20 dollars.
1: Babek.
2: A on na to přesně tolikrát klapne tou pusou. Jo, nebo je to spousta, říkám, takových nových, nebo by si mysleli, že jako v těch kriminálkách amerických se každý druhý jmenuje Leopold, protože si říkají Polda. Proč? Protože je polis. Dvakrát klapneš tou pusou, policajt je zase třikrát. To znamená, že díky tomu dabingu se takhle vyvíjí. Já vím, že staromilci nemají rádi, že do dneška si někteří češtinářští kolegové nesmíří s tím, že tu máme O2 arénu, jo. Prostě zkrátka je to po angličtinování té češtiny. No, mě se taky paní učitelka hlasové výchovy zeptala, jak můžu žít bez Kainara. Jsem říkal, no tak si přečtu i něco jiného, nemusím usínat denně nad verši. Ale to je jako můj poznatek z vývoje českého jazyka, že to ovlivňují hodně ty dabingy. Tím, aby se to vešlo do pusy. Tak vymyslíme nové české výrazy.
1: A to je angličtina, která je svým způsobem ještě docela úsporná.
2: No.
1: Když jsi mluvil o té italštině.
2: Svádík, vlastně máš pocit, že ještě takový úplně ten, a ono to potom, protože se snažíš trošku napodobit i tu intonaci, no a pak tě zastaví režisér a řekne, hele, nespívej, ne, děláme češtinu. Teď si se musíš sklidnit úplně, a oni tam, ne.
1: No jasně,
2: a
1: že tě musíš, to nutí,
2: no.
1: Inspiruje k tomu, právě, aby si zpíval. Chci se zeptat na tuhle tu věc. Ten dubbing, když jdeš točit nějaký film nebo seriál, to je jedno, anglický nebo italský. Máš nějakou přípravu, dostaneš nějaký materiál, aby ses doma připravil, nebudeš rovnou do ohně, do toho studia?
2: Jdeš rovnou do studia. Já pamatuju v těch 90. vlastně začátek dabingu ještě VHSky. A to bylo studio, každý v garáži si udělal a dabovalo se prostě, ale a to prostě byl to křest ohněm. Jak jsi zdržoval, tak už ti nezavolali příštinu. Takže na jedným máš vlastně sluchátka, jednu ochu máš ten originál, druhým uchem, aby si slyšel sebe. Na obrazovce se točí timecode a tam, když přijde ten čas, tak to máš napsaný u té repliky a musíš to říct. Dříve se i zkoušelo, to dneska už jako taky ještě.
1: Na to není čas.
2: Na prostě. To není čas, prostě se to musí drtit. A takhle vlastně já jsem začal dělat před hodně lety Simpsony. My to děláme vlastně v Ypsilonce tak Martin Dejdar dělá Barta,
1: no, jasně.
2: Lába dělá Máč,
1: no.
2: A jediné, já mám 4 figury, protože umím měnit ty hlasy, tak já jsem dělal do roku 2000 Milhouse, to ještě nebyla tak známá figura. A já už si, jo, nějaký tam je. No teďko mluvím o to, to je ten řidič autobusu s těma sluchátkama. Ralfík Vigum, to je syn policajta, no ještě nějaký s vysokýma hláskama. No ale když si dáš na YouTube i hlášky Ralfa Viguma, tak tam jsou i skeče, kde mluvím sám se sebou, protože napřed jsem musel natočit tu jednu, třeba toho autobusáka, jo. Tak nastupuj, Marte! A pak vystupuji jako Ralfík se spoceným podpažím a říkám, počural jsem se v podpaží. No tak je to takový někdy, jak se to řekne?
1: Schizofrenie,
2: ale je to prostě, já to mám rád, tu práci, protože hlavně mám rád animáče, mě to baví prostě měnit hlas, taky se spousta toho naspívalo, třeba když jsou ten seriál Přátelé, ono to do dneška tam je, ale tam bylo pár dílů, jak ta Phoebe, jedna z těch hlavních figur, tak začala hrát na kytaru v tom baru. A tam má tu písničku v tom Smraďochu, ale ty Američani nedodali ten hudební podkres té kytary, jenom s tou angličtinou. No takže pozvali mě do studia a já tam lovil ten nesmyslný prstoklad týhletý herečky, ale všechny ty Smraďoši v těch Přátelích jsou moji, no. To na dneška to vysílají.
1: Ale to mě zajímá ten dubbing. Ještě si o tom určitě popovídáme.
2: Okay.
1: O těch konkrétních postavách, který si namluvil nebo namlouváš. Teď Hotel California, Eagles, píseň od tebe, kterou si vybral.
2: Já ji mám i přetextovanou ve vlastní verzi. Hraju ji v jednom pořadu v divadle Kalich a tam to nazývám Hotel Cafilerie.
1: Ano, a taky jsem ji zažil na jednom afterparty v Ypsilonce.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Jak zhřešil Martin Janouš, to se možná ještě dneska dovíme, ale připadá mi, že je to velice čistý člověk, tak já třeba něco, nějaký ten jeho hřích vyšťourám. V každém případě máme tady ještě spoustu témat, co se týče jeho kariéry. Nejdřív ovšem Deep Purple, Strange Kind of Woman, a pak už Martin bude pokračovat. Říkali jsme si, že ten dubbing je tak zajímavý, že by nám o tom Martin mohl ještě něco velmi zajímavého říct.

0: Rocková spovědnice.
1: Jsme v třetí hodině Rocové spovědnice, je 22 hodin a 10 minut. Mým dnešním hostem je Martin Janouš. Bavili jsme se o jeho práci dabingový. Tak, dostali jsme se k Simpsonům. O tom jsme se, Martine, bavili.
2: Vy? Ano.
1: Že tam v podstatě, jak to řekne, hovoříš nebo dabuješ čtyři postavy, leckdy i v dialogu, takže seš trošku schizofrení v té chvíli. A zmiňoval ses o tom, že máš to štěstí, že umíš pofrem měnit hlas.
2: No.
1: Takže mluvíš jako pubertální blbeček. No jasně. A nebo jsou... jako starý autobusák se sluchátkama.
2: No, protože člověk to slyší, ten originál v uchu, tak si vždycky vzpomenu, aha, ten mluví takhle, takhle, tak mě to jako naskočí, no, už to nějaký od roku 94 vlastně. Sice jsem trošku měnil ty figury, ale hodně sérií jsem dělal ty nápisy, takový, vždycky, jak tam byl anglicky, dneska se to titulkuje, nebo, ale jo. Já jsem vždycky tam byl. Springfieldská věznice. Krastyho burgery. Tak to jsem dělal ty nápisy, jasně, mimo jiné.
1: Jasně, to... Bordel. Dobře. Bordel bychom měli já. Tak, pojďme k tomu dabingu. Ty Simpsonovi jsou zásadní. Pro tebe asi. Asterix tady často vidím, nebo hodně vidím v tom přehledu tvých dabingových rolí. Asterix Británii, Asterix a Galové, 12 úkolů pro Asterixe. To no. Jsou... Hraní Asterixové?
2: Ne, ne, to jsou animáče.
1: To jsou animáče, no. Jo.
2: Jenže taky se podívej na ty léta, kdy jsem to dělal. Já zavřu dveře studia a vůbec nevím, co jsem dělal.
1: 95?
2: No, tak...
1: Třeba.
2: Jsem ještě mladý a neklidný.
1: Jo.
2: Ale vím, jak jsi tam zmínil ten ty úkoly pro Asterixe, něco takového.
1: 12 úkolů pro Asterixe, rok 1995.
2: A tam byl takovej skřet, který ten, tomu Asterixovi ty úkoly zadává. Shodou okolností to před týdnem běželo. Takhle dopoledne.
1: Jo.
2: No, ale tak jsem si to jen připomněl. Takový skřet, jako v tom galském oblečení, jsou to Keltové snad, nebo něco takového.
1: No, Galové, Keltové, no. No.
2: A on byl takový nosatý a zadával mu ty úkoly, takže ho tam prostě...
1: Já si to pamatuju, já na
2: no,
1: to rád koukám.
2: A on mi ten ředit... Ten...
1: Takovej zmrdík to byl trošku.
2: No, přesně, nechtěl jsem to, ale máš přesně pravdu, to je výraz. A já si říkám, jak já ho budu dělat. A on mi řekl, ten režisér, hele, zkus si ucpat nos. Tak jsem celý ten film s tím jel. Říkám.
3: A tak se přesuneme někam jinam. A starek si máme tady 13. úkol.
2: Což nikdo prostě neví, že nemám takový hlas, jo, ale takhle jsem to dál a furt se to vysílá, tak asi to je vysílatelný a poslouchatelný.
1: No to určitě. Potom třeba ten Captain Marvel, to jsi si zmiňoval, že si vlastně, když to dělal, nevěděl, co vlastně děláš?
2: Ono totiž dneska, jako ta produkce, co ten film vyprodukuje, tak zkrátka ví, do jaký země to posílá, i když jsou tam různý nařízení a všechno. Že se kolikrát pak stalo, že jsem poslal, ne kolikrát, jak v úvodu se někdy stalo, že jsem poslal nějaký film této produkce a sice nějaký Boris to někdy...
1: To je ta slavná společnost Marvel.
2: Asi něco takového.
1: Jo.
2: No ale ještě sotva se to ani nenadabovalo a druhý den už to bylo na YouTube takže jako nahraný na mobil, takže zkrátka tady jsme byli asi pro tu společnost nějaký Mongolsko, tak dneska opravdu musíš nechat mobil před vstupem do studia v sejfu, jako podepsat nějakou mlčenlivost, takový ty, je to zkrátka už ošetřený právně, nejde to takhle, ale chodí sem ta kopie na ten dubbing s kazem, aby se to zkrátka nedalo nějakým způsobem pajcnout. Takže přesto jdou pruhy, vlastně to ten obraz je nedokonalý, takže dabuješ vlastně víceméně podle sluchu, ale je to z toho důvodu tohodle, jak se to říká, když to takhle jako pajcnou nějak. Zkrátka se takhle nějak chrání.
1: To pirátství.
2: No, prostě kvůli tomuhle pirátství. Takže já ani kolikrát vlastně nevím, jak ten můj herec vypadal, protože je to zkazem, no. Musíš to tak jako dělat podle ucha.
1: To je ten masakr.
2: To je tvrdý, no, ale...
1: To orientovat,
2: konec
1: když
2: umění.
1: Ti jde přes obraz jako nějaký projekt.
2: Plagiátorství nebo...
1: No jasně, tohle, jasně, rozumím.
2: Tohle to hackerství, a... jak to proniklo i do tohohle oboru, no.
1: Tý daberský práci teda, nebo dabingový, co tě nejvíc bavilo z těch věcí, kterých je mraky?
2: No tak...
1: Ty Simpsonovi?
2: No tak to byla vždycky zábava. I když jako, dokud to dělala Česká televize, tak jsme se tam scházeli všichni, co v tom mluvili. A tam jsme vymýšleli i různý fóry, jo, že tam kolikrát byl třeba nějaký slovní fór, který sice byl v Americe v tom originále vtipnej. Podívej, tady to křoví má tvar jako nějaký James Smoker, což je tam nějaký třeba standingovej komik, ale tady ho někde nezná, tak jsme tam pak dali Halinu Pavlovskou, jako, že jsme tam trošku dali jako počešťovali jsme ty americký fóry. Dneska je digitální technologie, není na nic čas a člověk je sám v tom studiu a namluví si to. A potom teda slyšíš ty kolegy samozřejmě.
1: Ta interakce tam prostě
2: není. No. A kolikrát je potřeba něco vymyslet hlavou. No tak jako čím víc hlav, tím se víc ví, že jo, tak, ale prostě takhle jde technologie a prostě...
1: To jsme navet na další otázku a přejdeme z dabingu v dalším vstupu pak na divadlo. Jednak k tvý hře a jednak vůbec, jak to říct, na pódium, ne, vy tomu neříkáte pódium, vy tomu říkáte...
2: No říkají, dneska se říká stage, ale ono je to český jeviště, no.
1: Jeviště, ano. Tohle slovo jsem chtěl slyšet. Jeviště, hlediště. To je divadlo. Agáta.
2: No já jsem si tuhle písničku přál proto, protože mám čerstvě dneska, včera, tříletou vnučku Agátku a je to opravdu velká součást mýho života. Takže já dneska svý vnučce bych dal tuhle písničku.
1: To je dcerka, teda vnučka.
2: Vnučka.
1: Od syna nebo od dcery?
2: To je dcera dcery.
1: Dcera dcery.
2: Jak řeknu cizím jazykem, dcera dcery.
1: Dcera dcery. Prosím vás, dcera dcery, tak v staroangličtině je to Sarah Surrey.
2: Yes.
1: Yes.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No, tak jsme si povídali s Martinem o jeho práci v dabingu a že ta doba pokročila, dřív v skutku v tom dabingovém studiu seděli dabéři.
2: Všichni.
1: Všichni dohromady a v podstatě mohli na sebe reagovat v těch dialozích, který tam byly. Vys, takhle v podstatě vznikali přátelé, že jo?
2: No, tak
1: proto to byl tak velice ceněný jako dabingovej počin. Tak, když to ty si říkal, že teď už přijdeš sám do studia, odemeleš, promiň to slovo.
2: Mám tu interakci ze sluchátek většinou.
1: Máš jenom ze sluchátek, ale není to ono. Ovšem, v divadle zaplať pámbu. Je to stále stejný
2: o kontaktu.
1: A já jsem na začátku dnešní zpovědnice říkal, že Ypsilonka je víceméně i o improvizaci. I když některé pořady jsou, tam je daný text, tak se tam může něco šmrncnout tak mimo. Budu se na to ptát. A jsou potom hry, které jsou přímo o té improvizaci, přímo daný, že tam možná není daný text. Na to se tě chci ptát. Ypsilonka má takový hry jako Pánská jízda, Žadná. Je to tak, že jo, třeba. Mm-hmm. Kde je daný nějaký téma?
2: Prostě tě kostra, jak, odkud kam se jako půjde tematicky, ale vlastně nevíme, jak přijdou
1: jak
2: témata.
1: Jak to skočí, jasně. No,
2: jak vlastně, to je představení, který vymyslel Martin Dejdar, protože tam večer každý přiběhneme od někud, ten z dabingu, ten z něčeho jiného, z natáčení a říkáme tam nějaký fóry, co jsme slyšeli od jiných kolegů na jiných pracovištích a ten Dejdar na to kouká, říká, kluci, tady je největší prdel v té šatně, pojďte z toho udělat představení. Takže kulisákům postavte nám šatnu na jevišti, no a my děláme, že se scházíme na jevišti a vlastně máme tu šatnu na jevišti a to představení končí tím, že se převlíkáme do kostýmu a odcházíme jakoby, jako že hrát představení Tři mušketýry, ale je to vlastně po zpátku představení a kolikrát, když hrajeme někde venku, tak vidím, koukám se do těch lidí v publiku a vidím, jak jsou vděční, že nehrajem divadlo, že se dozvědí ty drby nějaký z té šatny a že vidějí jako do toho.
1: A jsou to pravdivý drby nebo vymyšlený?
2: Ne, všechno to je pravda.
1: Jo.
2: Jako říct si bohu díka nebo bohužel, ale zkrátka my jsme jako kolektiv hodně cestovali, nejen po vlastech českých, ale i po zahraničí a samozřejmě Jirka Lábus to je hromosvod všech možných událostí, takže o něm to hlavně ty příhody jsou, ale každý z nás má nějaký okruh prostě průserů a trapasů. A my si v tom libujeme, každý jiný se svým trapasem zkrátka mlčíš, ještě tě to léta štve, že se tohle stalo. A u nás nám ten ředitel vnuknul takovou myšlenku a teorii, že trapas je vlastně estetická kategorie. A s tím se teda u nás pracuje.
1: Je zajímavě řečeno. Hele, a jste tam jakoby stálej, jak to říct, ne kolektiv, tedy to obsazení v těch pánských jízdách je stálý, nebo se tam střídáte takhle, nebo je tam, ne. Asi Dejdar je tam hlavní.
2: No,
1: osobnost.
2: Martin to vymyslel, ale vlastně v pánský šatně hraje Martin Dejdar, Jiří Lábus, Jan Jiráň, Petr Vacek a já a Petr Hoyer, který dříve dělal barmana v Ypsilonce, ale teď tam vlastně dělá funkci jakoby inspicienta a ten vlastně zařizuje ten styk toho jeviště s tím zákulisím, což vlastně chodí k nám do té šatny.
1: A zároveň se stal i hercem jakoby.
2: V podstatě, tom, no.
1: To je nádherná kariéra. Přátelé, barman v divadelním baru, potom inspicient a nakonec herec. Že já se na tuhle dráhu nedal? Ty vole, mě by to tak sedlo.
2: Ale
1: víš, jak mám k baru blízko, jo?
2: No právě, ono musí se udržet.
1: Hlavně k těm lahvím teda, co tam jsou.
2: Ale my jsme to třeba hráli i ve Švédsku pro krajany a oni pak se samozřejmě byl Freundschaft je blbost ve Švédsku, tam se to určitě řekne to společné setkání jinak.
1: No to nevím.
2: Družba švédsky. Taky ne. na zdraví řeknou skol.
1: Tak. Pressierschafte.
2: A oni právě...
1: To je švédsky, teď jsem to vymyslel.
2: Takhle nějak to bylo. A oni právě ty... To jsou lidi, kteří tam žijou x let, žijou zkrátka. A oni potřebovali jenom slyšet jako tu češtinu, ještě kor s takovýma bonmotama a příhodama, který mají nějakou poentu a prostě nějakou linku, tak vlastně byli šťastní, že jsme nehráli žádný divadlo. I když to je divadlo, to nejhorší, co může být, jako jít před lidi s improvizací, že jo? To nemůže dělat každý.
1: Takže... Já vím, že ne, ale mnozí to dělali teď.
2: Jasně, tak.
1: Si márně vzpomínám. Vím, že ta Ypsilonka je tím velice populární a úspěšná. Dotaz. Proč není ženská šatna? Protože by z toho byl na tom pódiu slepičinec.
2: To, člověče, ale ku podivu Arnošt Goldflam, který taky u nás hraje jako herec, tak napsal představení Dámská šatna. Asi s tím má nějaké zkušenosti. Hrálo se to leta snad v divadle v Řeznický a teď se to zase někde hrává. Ale není to o improvizaci, tam musí být čistě.
1: Jasně,
2: čistě. Ty ženský by se asi sežrali. Koreště herečky, no, historický.
1: Na to narážím právě.
2: Z toho by se stala nějaká...
1: Proč to není v Ypsilonce, no. Že by se tam holky sešly?
2: Oni se z holky sice mají rádi, ale to si nedovedu představit. To bych sám se šel podívat teda. Mm.
1: Tak naše produkční nám tady začíná trošku blednout, tak tohleto téma opustíme. Ale ještě... jsem se chtěl zeptat, no ano, na tu improvizaci. A s tím souvisí i další můj dotaz ještě. Určitě se toho dotknem, doufám, že to nezapomenu. Teď Highway to Hell. Pro osvěžení od tebe, nebo?
2: No, aby tam tak ještě něco bylo jako takhle v rámci rané noci, tak jsem si říkal, aby něco šlapalo. Já jsem teďko nedávno byl na dovolený v Bulharsku, a tam byla diskotéka pod širým nebem, ale na náměstí, jo. A teď tam byly všichni možný národnosti a ten DJ jel fakt 80, 70 všichni a pustil tohle. A tam se taková asi parta 8 Číňanek, nevím, co dělali v Bulharsku, v malém městečku, ale ty se tak odvázali, že mě to až dojalo, že prostě skákali a hrozili směrem DJovi a prostě no, trsali asi jak někdy za mlada v Pekingu, někde v diskoklubu.
1: A kde to bylo na náměstí? Na Lesébru?
2: Ne, Obzor, já jezdím úplně do malého městečka, takový plně venkov, blízko rumunských hranic, nebo...
1: Nebo turecký.
2: Ne, to je na druhou stranu. Jo. Tohle to je spíš nahoru, jako k Oděse, no.
1: Jasně.
2: Tak jsem koukal, jestli nepoplave mina nějaká. Jasně. Ale dobrý.
1: Naštěstí poplavala píseň Highway to Hell, AC/DC.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a Martin Janouš jako můj host. Martine, prázdninové iloze a neb
2: letní harašení.
1: Znovu vysvětlím a připomenu, to je divadelní hra Studia Epsilon. Premiéra byla před 3 lety.
2: Dvěma,
1: jo. Hmm. Ty vole, to není zase tak.
2: Teď se to druhou sezónu hrálo. Jo, no.
1: Jasně. Hra, která se trošku vymyká z těch tradičních divadla Epsilon. Martin je autorem scénáře, režisér té hry a nehraje tam.
2: Vlastně i hudební složky.
1: I hudební složky. Hmm. Tak, vysvětli, já tu hru znám, nebudu tady nic prozrazovat. Byl jsem na ní 2x, možná 3x.
2: To je krásný.
1: Mně se to líbí.
2: Já se nedivím.
1: Takže jo, veď. A byl to opravdu takový revoluční počin, co se týče toho stylu Ypsilonky. Tak, máš slovo.
2: To má úplně obrovský oblouk, protože když já jsem začínal v Ypsilonce ještě jako elef a student čtvrťáku na DAMU, mě si totiž Schmidt vytáhl ze školy, že potřeboval v jedné hře, která se jmenovala Žert, satyra, ironie a hlubší význam, tak tam to měl lábus trošku debilního syna. A on potřeboval, aby toho syna někdo zahrál, protože lábus ho furt mlátil do hlavy, od čehož byl. No a to samozřejmě v Ypsilonce se nikdo hrát, přece nebude Martin Nejdar hrát, nebo Petr Vacek debilního syna. Potřeboval na to nějakého studenta, tak tam vzal mě. A já jsem si tam říkal, tak já to přece nevydržím, jen být celou hru byt do hlavy. A když už byla nějaká generálka, tak já uměl vždycky parodovat Karola Poláka, toho sportovního komentátora.
1: Ano, známe všichni.
2: Připomenu posluchačům.
3: Pěkné popoludně vám želám ze štadiona na Čahelnom poli, kde se mačká 20 000 platiacích diváků a já. No a
2: zkrátka, když mě lába asi po třetí zmátil do hlavy, tak jsem začal mluvit tímhle hlasem a slovensky. A se tak rozchechtali všichni při zkoušce, že ten Schmidt to tam nechal a takhle jsem začal kariéru jako Karol Polák. A no, pak už to trošku naskočilo, dělal jsem ještě furt jako host, pak jsem dostal teda angažmá a zároveň jsem měl ale spolupráci s Dizmanovým rozhlasovým dětským souborem, což byl renomovaný dramatický soubor při Českém rozhlasu. A protože jsem nějakým způsobem spolupracoval s tehdejšími vedoucími na jiných kulturních bázích, když to takhle řeknu šponovaně. Zkrátka oni uváděli náš folklorní soubor a stali s vedoucími a nabídli mi prostě, ať si napíšu nějakou hru pro tenhle ten dramaťák. A to vlastně bylo první oslovení jako mě, jako autora.
1: Ale to bylo pro Dismany.
2: No. Tak jsem napsal, jsem si říkal, co by mě jako dítě bavilo, v čem hrát. A napsal jsem hudební western Ruty Šuty Arizona, který se teda pak hrál. A dokonce ho odvysílala i Česká televize. A to právě odvysílala Česká televize. A viděli to nějaký lidi z Ypsilonky, vyšly kritiky v novinách, dobrý, že divadlo takovýhle děti zahráli. A domák se to právě
1: Schmidt.
2: Jan Schmidt a řekl mi, no ale když tady hraješ, tak něco pro nás napiš, pro tu Ypsilonku. Rozumíš, já jsem byl ve čtvrťáku na DAMU, tam stála každý den fronta na lístky až za rok do Vladislavky, to bylo topový jasný divadlo. A já jsem dostal tuhle nabídku, já jsem chodil Prahou jak Shakespeare. Jsem si říkal, co já napíšu, teď to není jen tak, teď jsou tam ty hvězdy, Marek Eben, tam byl ještě Jirka Šmicer, že jo. Tak jsem si říkal, já musím, abych se v tom nestratil, z prostředí, který znám. A já celý život jako dítě jezdil s rodiči na chatovou osadu tam k Davli, co je soutok Sázavy s Vltavou. No a když jsem si tak jako to vybavil, že tam opravdu jsem tam trávil skoro celý léto s babičkou a s dědou a ty chaty okolo, vlastně co chata, to nějaký příběh, nějaká prostě typově divná rodina nebo nějaká chatařka, tak jsem to si tak na to dětství jenom vzpomněl, sesadil jsem to dohromady do té chatové osady, dal jsem tomu jako trošku kriminální zápletku, trochu i takovou jako erotickou, jakože to léto, jmenuje se to Aneb, letní harašení. A napsal jsem tuhle hru. No jo, jenže já jsem to dal napřed přečíst Janě Sinkový, potom ještě nějakým lidem, než jsem se odvážil to tomu Šmidovi dát. A pak jsem to teda dal. A on, že se
1: co říkala Sinková na to?
2: No to, že se pobavila prostě, ta Kateřina. To jsem nečekala, že něco napíšeš, jako dobrý.
4: Jako všichni posvětili, tak jsem se odvážil to tomu Šmidovi dát a on mi to hodil na hlavu.
2: Ne, tam nejsou situace, to se sem nehodí.
4: No ale já jsem byl trochu ještě mladý výbušný student, tak jsme se trošičku jako i pohádali. Já jsem se měl názor, že co divák, to názor, to pro něj absolutně nebylo. No tak jsme se hodinku nad tím pobavili, poslal mě s tím jako do háje a měl jsem to v šuplíku. No a shodou okolností...
1: To bylo v kterém roce?
4: No to bylo v roce 94.
1: Takže strašně dlouho.
4: No je.
1: A... Já proč se na to ptám? Hmm. Protože já jsem si myslel, že když jste to před těma dvěma lety uvedli jako premiéru, já myslel, že to je totální novinka. A ono ne, pokračuj.
4: Já řeknu ten oblouk, no. A pak se stala taková věc. Já jsem měl na tý damu učitelky hlasové výchovy. Oni tě učejí mluvit tu drbu, vrbu roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus, tyhle ty jazykom. A oni všechny ty učitelky vzpomínali, jak kdysi hráli divadlo. A vzpomínali a byli nostalgici. Já, když jsem hrála v Hradci a já v Obratci. Prostě. A mě jich začalo být tak líto, že jsem si říkal, hele, já pro ty baby napíšu nějakou hru, ať si ještě zahrajou. Já jsem byl takový empatický student. Protože proč? Protože jsem bydlel v podnájmu na Štrosmajeráku ve starém bytě a to byly baráky, které byly ještě jako Pavlačový byty. A oni měli společný záchod na chodbě.
1: Na chodbě, ty jsi ještě chatu pes.
4: Já jsem pěn prdlej. Ne, to byly normálně baráky na Štrosmajeráku. Ale jak šel čas a revoluce tohle, tak si postupně všichni zavolali inštalatéry a nechali si udělat ve stavby a měli ty záchody už v rámci těch bytů. A vedle mě
1: a bydla... přestal dialog najednou.
4: No jistě, přestali společenský život na záchod.
1: Proto ti Číňani by si srali na jedné hlavici a tam probíhal společenský život. No nic, já jsem tě nechtěl přerušit.
4: Každá stolice lidi spojuje, ať to je ta svatá, ale jiná.
1: Hezky řečeno.
4: Ale vedle mě v tom bytě bydlela stará paní opuštěná. A ta jediná, asi neměla prachy nebo důvod, ta jediná chodila poctivě na ten záchod na té chodbě. Jenže proč ona tam chodila? Mně bylo žinantní, já šel ráno do školy a ona už tam seděla, ale měla pootevřený dveře a já vylez na chodbu, ona, dobrý den, studentíku. A mně bylo blbý se s babou jako bavit, když seděla na záchodě, ale ona tam seděla v teplákách. Ona čekala, až já půjdu ven, že si chtěla pokecat s někým prostě. Ona měla tu deprivační psychózu, teď se bavila takhle, já už spěchal do školy, no tak dobře tohle. A já jsem si o ní vymyslel fiktivní příběh, že vlastně žije v bytě sama a navštěvují nějaký tři přítelkyně a nakonec je tam ještě jeden dědek, ale mají všichni společný záchod. A nazval jsem to teda podle té hrdinky Milada a bylo to pro tři ženský a dětka. Jenže tak jsem to takhle napsal a tak jsem začal být trochu už pragmatický a tak jsem si říkal, no jo, ale já to tady budu s babama půl roku zkoušet a oni začnou odcházet z tohoto světa, nemá to moc perspektivu. A tak jsem zavolal mýmu kamarádovi právě z Dismanova souboru, který už mezi tím byl herec, teda vystudovaný, Jirka Plojhar. Hele, mám tuhle tu hru, nenapadly by ti nějaký holky? A napadly ho, takže přišla Lenky Termerový dcera, která vlastně hrála v Ypsilonce, Marta Isová, dcera Oldy Kajzera, Karolína a ještě jedna holčina, s kterou přivedli. A my jsme naskoušeli tu hru v třech babách a dětkovi s mladejma holkama. Hrali jsme to různě po Praze dlouho, pak už teda už se to nějak, já jsem to furt vozil favoritem ty kulise, to bylo to hrozný do centra parkovat a tohle, ale takhle, a já říkám, hele, musíme se nějak nazvat, jako nějak se mi, já píšu takový ty, tak pojďme to třeba měkké jehličí, něco, ať to produší, a Kajzerová řekla s cigárem u pusy, vole, nazvi to třeba Extrém, no a tak prostě to vzniklo, divadlo Extrém, a tak jsme udělali tohleto, a pak vlastně jsem se seznámil se studentama na DAMU A oni viděli tuhle hru a říkali, nemáš něco takového, my bychom to chtěli dělat. Já prostě neumím dělat vážný divadlo. A říkám, no ale někdy si Schmidt nechal napsat hru z chatový osady.
1: Yeah.
4: A tak to uděláme. A říkám, tam je 11 lidí. Přivedli je, včetně Petra Lněničky, který dneska je, hrál už v toho vraha. Jak teďko, já už nevím, víš, jako teďko hraje o tom Vrahovi.
1: No, už si zavraždil, no.
4: Prostě. No, tak prostě. A Michal Novotný, Jirka Plojharno, Hanka Wagnerova, Krištovádek, jako lidi, kteří dneska už jsou známí, tak vlastně jsme naskoušeli tuhle tu hru z chatový osady a jezdili jsme ty mezi ploty, ono to nikam ani pořádně nepadlo. Takhle jsme to jako hráli hodně, no a pak to skončilo. Já jsem prostě potom měl úraz.
1: Takže to byla ta prázdninová romance.
4: Prázdninová iluze
1: a ne letní hrašení. Už takhle v tomhletom obsazení kdysi dávno, před mnoha lety. A jak se to dostalo na Y-ku teda no, zpátky?
4: Já jsem potom, mě to divadlo pak stálo málem život, protože jsem se probořil z půdy toho kulturního domu, kde jsme sídlili až dolů do starého kina. Takže to je úplně jiná kapitola mýho života, můj koumat a otok mozku. Ale zkrátka, mezi tím už jako nějak došla jakoby krize témat. Jan Schmidt už se mu blížil 90. a naznačili mu taky, že by to chtěl nový vítr, nebo co. A on si po těch 30 letech
1: vzpomněl na tu tvoji hru.
4: Fakt jsme seděli u oběda a on říkal, hele, ty jsi měl tehdy tu hru z té osady, budeš to u nás dělat? Tak jsem si říkal, no tak asi věděl, proč si počkal. A zařadil to do dramaturgického plánu divadla a za 14 dní umřel. Nicméně já jsem to prostě musel udělat. Byla to velká politika, já jsem vlastně dělal poprvé takhle v profesionálním divadle, ale já jsem byl rád, že chodí ti lidi z těch osad a vlastně, já neříkám, já mám rád trošičku takový, když je to ulítlý a crazy a když lidi jdou
1: no, tam. No ono je to hodně ulítlý a crazy teda.
4: To jsem prostě já, ale já mám za sebou pád na hlavu z 8 metrů, takže já mám na to trošku gebír a zase na druhou stranu.
1: Přátelé, jestli chcete být střihlí trošku, už se nudíte sami se sebou, tak si zkuste skočit z půdy do sklepa.
4: A nebo si zajít na prázdninový iluze.
1: Na prázdninový iluze. Ano. To se bude hrát samozřejmě teď od září.
4: Ano.
1: Je to tam zařazeno. Já vám to vřele doporučuji, říkám, že jsem na tom byl třikrát. A vždycky jsem se u toho perfektně bavil. Hraje tam Olda Navrátil z těch hvězd. No, tam jsou hvězdy všichni.
4: Petr Vršek, jako, no. Renata Rychlá, Markéta Planková,
1: hraje tam
4: Krištof Mende, Romana Sitová, Dalibor Gondík
1: hraje,
4: který přišel jako host, ale hraje, protože já potřeboval hudebně a i trošičku mentálně stejného člověka, jako jsem, a krásně jsme si sedli. Hned při čtený zkoušce se slík do naha, protože to viděl v textu. A já viděl, jo, to je on, mého srdce šampion.
1: Hraje tam Petr Vršek, hraje tam Mende, tam hraje taky, že jo, Krištof. A Dominik
4: Renč, ten díky tomu zaranžoval ty mý ulítlý písničky, Pojeď s námi pod stan.
1: Je to prostě hudebně, je to hudební představení, dá se říct. Můžu takhle charakterizovat. No, co se mi na tom líbilo, že skutku ta atmosféra těch chatových osad a kempů, těch protože tam je to, na hlavní scéně je chatová osada vlastně.
4: Vlastně já jsem si říkal, já napíšu hru, jako kdyby Jiří Bartoška měl někde chatu.
1: Jo,
4: a
1: jo.
4: Prostě, jak by to bylo, všichni bych seděli u něj před chatou a něco by se furt dělo, tak jsem to takhle se snažil exponovat. No,
1: no a je to fakt zábavný, skvěle se pobavíte, to vám jako slibuju. Určitě.
4: Takže na stránkách Y-ky lísky tam do teďka jsou. To je do dneška mýtus. Y-ka, tam se nedostanou lísky. No ale ona se to pak řekne půlka Prahy a pak tam fakt ty lidi nepřijdou. Je to dávno mýtus.
1: A zrovna teda prázdninové iluze je nejprodávanější představení vlastně, dá se říct. Jedno z nejprodávanějších.
4: No tak zaplať pámbu, ty dvě sezóny to šlo, no už to asi viděli všichni osadníci, ale já srdečně zvu všechny, kteří mají rádi prostě srandu. Není to o nějakých trimpárnách.
1: Počkej, nemusí to být jenom osadníci, že jo?
4: No právě, když je člověk ulítlej, což si myslím, že 70 až 90% Čechů je. Aspoň tak prostě. Já jsem se snažil napsat to
1: pro sebe. Názoru teda, dobře. Tak jak tím patřím určitě. Jirka Schellinger, Šípková růženka, nějaký odkaz, vzpomínka, ty si tu pecku vybral.
4: Protože i tuhle tu písničku my s tou mojí partou s klukama z mládí hrajeme občas tam na kampě u čertovky a samozřejmě lidi chodí okolo a spousta se jich přidá, je to jejich mládí a diskotéky.
1: Tak přátelé, pozor, Ypsilonka nežije jenom v Ypsilonce, ale všude možně po krásné staré Praze ta kampa, ta vám taky patří, to jsem si všiml. Všude Ypsilonku najdete, když budete chtít. Jirka Schellinger, Šípková růženka, poslední pecka, protože ten pořad končí, hochu. To zase uteklo.
4: Už se loučíme?
1: Už se loučíme, no.
4: No tak...
1: Třeba někdy zase přijdeš, když budeš
4: třeba
1: chtít.
4: Třeba jo, no, každopádně já teď musím...
1: Třeba přijdeš s kytarou nebo s klarinetem, abys tady zahrál.
4: To jsem nevěděl, že můžu, jinak bych jí vzal.
1: Počkej, já mám jiný nápad. Já si vás pozvu Vrška, Mendeho, tebe...
4: A uděláme tady táborák.
1: A uděláme tady táborák. Ty vole, to je nápad.
4: Tak jo, ale budeme přikládat počítače akorát tady ve studiu.
1: No, tak si přineseme nějaký uhlí, teda uhlí, ne? Nějaký dřevíčka najdeme tady, jo? Tak, a vidíš, ale to je fakt dobrý nápad. Já to začnu hned v hlavě tady se Sárou realizovat. A s Mendem, s Vrškem a s tebou, ono to bude velice zábavný večírek teda.
4: A bude, protože to bude zábavný pro naší produční, protože každý večer i aspoň jeden z nás hraje, takže to bude to bude zajímavý, dát to dohromady.
1: Tak, mým hostem byl Martin Janouš, muzikant, textář taky, no. Že jo, herec, skladatel, scenárista, režisér. Ty vole, já jsem ti přidal další funkce.
4: Ale no tak to všechno přišlo, jak šel čas. Jenom teda, když ještě mám poslední možnost, tak já se musím přiznat, že za pár dní musím odevzdat v divadle scénář nový hry pro Ypsilonku, kterou jsem v podstatě dostal úkolem napsat před prázdniny.
1: A o tom si třeba příště pokecáme. No. Třeba už se bude hrát taky.
4: No musí, jmenuje se to Z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky. Je to
1: bude o hasičích.
4: Bude to o dobrovolných
1: hasičích.
4: Ale prostě hlavně o lidech na venkově a o těch, kteří pomáhají, ale nejvíc by potřebovali pomoc sami sobě.
1: Tak na tuhle hru jsem fakt zvědavý.
4: Já taky.
1: Martine, díky moc za návštěvu, měj se hezky.
4: Já děkuju za pozvání, ahoj.
1: Čau, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

0: 125 15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125 15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: tě. Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

nechtěj, neměj ani neslíchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytík

u dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl,

za domem prázdno je, to jíčkej sklízej, ale nesnídej. Rozkvétá v soumracích, ty květy zmizej, tak se nedívej.

zahradě čekám, moje lásko, a se mnou

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno s nedobrou zprávou pro vás, co vyjíždíte z Prahy po dálnici na Mladou Boleslav. Na 27. kilometru směrem na sever je D10 zavřená. Večer tam hořel kamion a stále probíhají odklízecí a čistící práce. Policie stahuje provoz na 21. kilometru u exitu Tuřice, ale pozor, mezi Tuřicemi a Předměřicemi dělají most a nedá se tam jet. Takže budete muset buď přes Kostelní Hlavno, nebo na Lysou a pak na Předměřice a u Benátek zpátky na dálnici. No, nezačíná nám ten 21. srpen 2026 ideálně, ale to nezačal ani před 58 lety, že? Tak je pátek a to je zpráva dobrá, tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer od jeho západu až zataženo a postupně na většině území zaprší. Místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů. V bouřkách nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky i 70 mm.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Philipsen vyhrál hromadný finish druhé etapy kolem Beneluxu a dostal se do čela závodu. Český spurter Pavel Bittner skončil 14. Basketbalisty pražské Slavie posílil americký pivot Poliquet. 29letý hráč naposledy působil ve španělské Manreze, hrál také v Řecku a Itálii. Policie vypsala zakázku na dvě drahá SUV pro přepravu VIP osob. Vozy mají mít výkon nejméně 380 kW, maximální rychlost přes 250 km v hodině a speciální policejní výbavu včetně majáků, sirén a radiostanice. Kverulant.org píše, že předpokládaná cena zakázky přesahuje 7 milionů korun. Celní správa varuje před podvodnými e-maily zneužívající její jméno i jméno ředitele středočeského úřadu. Podvodníci se z lidí pomocí falešných zpráv a příloh snaží vylákat peníze. Celní správa tímto způsobem s veřejností nekomunikuje. A nakonec léto končí a s ním i žně, jejich závěr tradičně provázejí dožínky, přičemž jedny z nich se konají už zítra v Kroměříži.
2: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje se zde sjedou a budou symbolicky oslavovat konec žní. Dožínky Zlínského kraje odstartuje dožínkový průvod z Komenského náměstí v Kroměříži v 9.30. Program bude pro děti i dospělé, těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru Moravan, tanec s kozami, pohádku Bobři od Bobří řeky, koncert dechové skupiny Nivničanka a proběhne jarmark. Program se uskuteční v Podzámecké zahradě a na náměstí v Kroměříži. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Ani jsme se nenadáli a je tu významný pátek, 21. srpna. Dnešní první zprávy touto informací končí.
0: Classic rock.

Kočnou písničku posílám přes internet až na rodný ostrov Hippokrata, odkud se ozval Milan a píše: posílám pozdrav z řeckého ostrova Kos, skáču přes švihadlo při východu slunce a poslouchám vaše rádio, děláte mi příjemnou společnost, přeji všem pěkný začátek dne. No tak, Milane, ty skokane, děkuji za zdravici. Těším se na další a protože je pátek, tak očekávám, že mi budete psát, co se u vás dneska a v sobotu a v neděli zajímavého děje a že opět budete inspirativní pro ostatní býťáky, tedy pro ty, co ještě nemají plány na víkend. Tak na Kosu, tam je krásné ráno, mimochodem tam už mají po sedmé, tam je o hodinu víc. Hodiny ve studiu Beatů ukazují 6-8, já si myslím, že je to ideální čas na Beatles. Mimochodem v kronice liverpoolských brouků jsem shodou okolností našla, že 21. srpna 1968 se George Harrison a jeho manželka Patty vraceli z krátké dovolené v Řecku. U nás na 21. srpen 1968 taky jen tak nezapomeneme.

21. srpna na rádiu Beat kapela Yes. Je čtvrt na sedm, meteorologové varují dneska před bouřkami, místy velmi silnými a občas i skroupami. Pro řidiče tu mám varování s tím, že dálnice z Prahy na Mladou Boleslav je před Benátkami nad Jizerou zavřená. Na 26. kilometru večer asi v 9 hořel kamion a pořád tam ještě uklízejí po téhleté nepříjemnosti. Policie stahuje provoz u Tuřic na 21. kilometru s tím, ale že ta objížďka je docela dlouhá, protože mezi Tuřicemi a Předměřicemi nad Jizerou dělají most a je tam silnice zavřená. Takže musíte na Lysou nad Labem a pak to teda vzít jako na Předměřice a u Benátek se na dálnici vrátit, nebo si dáte objížďku přes Kostelní Hlavno a koukám, že především už před obcí Mečeříš je docela tučná kolona. Tak dobrou jízdu.

Bělehradská mise nedopadla pro fotbalisty Plzně dobře a taky pro některé fanoušky Viktoriánů museli řešit takový retro problém. Srbská strana striktně odmítala elektronické vstupenky v mobilech a dovnitř byli vpuštěni pouze diváci s fyzicky vytištěnými lístky. Ale je pravda, že na webu Plzně na tuto v dnešní době docela anomálii předem upozorňovali. No a jak to dopadlo? Po dvou brankách domácího záložníka Mirko Ivaniče uzavřel skóre na 3-0 pro Bělehrad penaltou 35-letý Alexander Kataj. Odveta za týden v Plzni bude těžká. To lepší pozici pro domácí zápas v posledním předkole konferenční ligy si vytvořili otroci. Hradec Králové díky parádnímu finiši a dvěma brankám v závěru z kopačky Nigerijce Umara remizoval v Aténách s Panathinaikosem 2-2. A já si myslím, a já jsem velký optimista, že úplně bez šancí nejsou ani jablonečtí, sice v Glasgow s Rangers prohráli, ale jenom 0-1.

David Koller ráno na Beatu a večer na Lovosicku má koncert na Vinici v Třebívlicích. Pozvánku taky poslal Vráťa. Ahoj Býťáci, všichni jste zváni na Rockfest Vintířov na tréninkovém hřišti ve Vintířově. Zítra od 15. hodiny se bude hrát na dvou pódiích, budou tam třeba Vysáči, tedy Vysací zámek, SPS, Beatové družstvo Tajfun a spoustu další parádní muziky. Stany a občerstvení zajištěno, neváhejte. Nebo můžete vyrazit i dneska do Vyškovského Music Clubu na koncert Romana Dragouna, který zítra společně s Futurem bude hrát v Boskovicích na festivalu Silverfest. V Panském dvoře budou hrát od 14. hodiny svůj set. No a trio Ivana Hlase dneska od 18. hodin na nádvoří zámku Čečovice u Hlíšova, zítra na festivalu Válník ve Slaném. Trio Ivana Hlase po banjo bandu Ivana Mládka a před kapelou 100 zvířat. No a v neděli si Ivana s Norby Kováčem a Olinem Neschlebou můžete užít v Mníšku pod Brdy. Budou hrát od 16. hodiny před kostelíkem svaté Máří Magdalény v barokním areálu Skalka.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: I minutu před 6:30 je po nočním požáru kamionu zavřená mladoboleslavská dálnice směrem od Prahy na sever mezi 21. a 27. kilometrem. Policie stahuje provoz u exitu Tuřice. Mezi Tuřicemi a Předměřicemi dělají most přes Jizeru, takže tudy se jet nedá, budete muset buď přes Kostelní Hlavno, nebo na Lysou nad Labem a pak na Předměřice a u Benátek zpátky na dálnici. Opatrně taky na 13. trasa Chomutov, Karlovy Vary, v Boči, v zatáčkách u břehu řeky Ohře se srazila dvě osobní auta a jezdí se tam kyvadlově. Pojďme si spolu dát kafíčko.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být nejprve oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer od jeho západu až zataženo a postupně na většině území zaprší, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů. V bouřkách nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky i 70 mm.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejisté Bostonu Bruins s Pastrňákem a Zachou odehrají v sezóně 2027-28 dva zápasy NHL v Mnichově. Datum ani soupeř zatím nejsou známy. Některé pražské nemocnice mají po výzvě více dárců krve. Zásoby jsou ale nadále nedostatečné. Na motorkáři oblíbené silnici v Rabini u Slapské přehrady začaly měřit rychlost nové radary. Za první týden měření jelo rychleji 200 motocyklistů, desítky z nich kvůli tomu přijdou o řidičák. Letošní hradozámecká noc na zámku Mnichovo hradiště, která bude už zítra, je na téma utajená místa zámeckého areálu.
6: Reprezentativní budova tentokrát zůstane stranou. Návštěvníci se naopak podívají do míst, která vždy nejsou přístupná. Zde budou zajímavosti, na které při běžných prohlídkách nezbývá čas. Luboš Dvořák, Mnichovo hradiště.
5: A nakonec ve Švýcarsku našli v tajícím ledovci Trift Glacier těla dvou horolezců z roku 1992. Analýza DNA potvrdila, že jde o Belgičany Bastince a Fandoina, kteří zmizeli po výstupu na Weissmies. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Za minutu bude 6:45, posloucháte Rádio Beat, mě tady voní káva a Beaťákovi Jardovi benzín a oleje, on nás totiž poslouchá v garáži, nebo vlastně podle toho, co už mi tady párkrát poslal, bych řekla, že v nějaké technické laboratoři v San Diegu v Kalifornii, mimochodem tam mají ještě čtvrtek, ale Jára dobře ví, že u nás už je 21. srpen a napsal. Vrtám se v motoru, piju u toho červené a hloubám o smyslu života, který mě momentálně fackuje zleva a zprava. V srpnu 1968 byli moji rodiče na svatební cestě v Maďarsku na motorce Java 250 a nemohli několik dní domů, protože byly zavřené hranice. V roce 1968 bylo Britovi Glennu Hughesovi 17 a už odložil trombón a podlehl hře na basu. A jak se to celé stalo? Jako teenager zbožňoval kytaristu ze sousedství jménem Mel Galley. No a když jeho skupina přišla o basáka, tak se Glenn hned nabídnul, že to místo zastoupí. A měl prý jenom 24 hodin na to, aby se na basu naučil, ale co by neudělal pro to, aby mohl být v kapele se svým idolem. Později společně založili trapéz a ještě později na počátku 80. let hrál Mel Galley ve Whitesnake. My si teď ale na beatu dáme Deep Purple, protože s nimi Glenn Hughes, který má dneska 75. narozeniny, byl uveden do rock'n'rollové síně slávy. A vlastně za výběr písničky může tak trošku i Jarda, co mi psal z toho večerního San Diega, že tam u beatu popíjí červené víno. Však víte, co je na obalu desky Come Test the Band. No a z jejího obsahu vybírám třetí skladbu, kytarově řízenou optimistickou písničku od Glenna Hughese, která obsahuje více funkových vlivů než kterýkoliv jiný song od Deep Purple.

Zpěvák a basák Glenn Hughes má dneska 75. Teď nám odspíval song, který se tematicky zaměřuje na energický životní styl kamarádství a únik z reality během turné různých kapel. S tím ale Glenn Hughes má bohužel utrum, protože na doporučení svého srdcaře ukončil koncertování a pokud se nepletu, tak tady u nás byl naposledy s kapelou Black Country Communion a na jejich webu jsem našla, to si poznamenejte, že příští rok v červenci a bude to opět na olomoucké korunní pevnůstce, bude hrát kytarista Joe Bonamassa solo se svým bandem. Na beatu teď Dimitri.

0: popel.
1: Blíží se sedmá ranní, v 7 večer našeho času by v Cincinnati mělo začít čtvrtfinále mezi naší tenistkou Sarou Bejlek a domácí Madison Keysovou, která tento turnaj v Ohio ovládla v roce 2019. Po gala představení proti Sabalenkové se od rodačky ze Znojma čekají velké věci. Ve dvouhře už jsou ze hry Bousková i Nosková, ale spolu postupují ve čtyřhře. V noci ve dvou setech přehráli novozélandsko-indonéskou dvojici Ratliffová-Suchadiová a v semifinále si dneska zahrajou proti domácí Jovičové s McNallyovou. No a u nás domácí turnaj na Štvanici bude mít dneska spoustu zajímavých zápasů. Tak v první řadě Kumstad včera vyhrál i 15. duel za sebou a čeká ho semifinále proti Rumunovi od 14 hodin. Ale už i od 11 hodin můžete vidět sesterské semifinále. Jana a Alena Kovačkovi se utkají a potom je mimochodem čeká i semifinále pospolu ve čtyřhře.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: I v 7 hodin budete muset objíždět zavřenou dálnici z Prahy na Mladou Boleslav mezi 21. a 27. kilometrem. Stále tam probíhá úklid po tom, co tam večer hořel kamion. Policie stahuje provoz u exitu Tuřice. Připomíná, mezi Tuřicemi a Předměřicemi dělají most přes Jízeru, takže se bude muset jet pravděpodobně přes Kostelní Hlavno a nebo na Lysou nad Labem, pak na Předměřice a u Benátek zpátek i na dálnici. A ještě dálnice číslo 1 z Prahy na Brno, pozor za Měřínem na 135. kilometru. Stojí tam při krajnici kamion s poruchou, ale neměli byste ho přehlédnout, protože je označen světelnou šipkou. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace.

0: které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio B. Počasí.
1: Při přechodu tlakové níže dnes zesílí vítr a vyskytnou se i velmi silné bouřky. Bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami ještě během dopoledne přechodně polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu na většině území déšť, místy bouřky někdy až velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů. V bouřkách nárazy větru možná až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem i 70 mm.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalistům Plzně se vzdálil postup do Evropské ligy. V prvním zápase čtvrtého předkola prohráli v Bělehradu 0-3. Odveta v Plzni se hraje příští čtvrtek. Výsledky dalších českých zápasů má Petr Plintovič.
3: Hradec v závěrečném předkole konferenční ligy remizoval na hřišti řeckého Panathinaikosu Athény 2-2. Remízu Votrokům zařídil dvěma góly v závěru 19-letý nigerijský útočník Abdullah Umar. O postupujícím rozhodne příští čtvrtek odveta na východě Čech. Ta čeká také Jablonec, který ve stejné fázi prohrál úvodní utkání na stadionu Glasgow Rangers 0-1.
1: V úvodních zápasech čtvrtého předkola konferenční ligy vyhrál z českých fotbalistů jen Adam Gabriel. Jeho Midtjylland porazil Rijeku 2-0. Český obránce nastoupil až v závěru. V klinické studii uspěla první personalizovaná mRNA vakcína proti melanomu. V kombinaci s léčbou Keytruda snížila u pacientů po operaci riziko návratu nemoci nebo úmrtí o 49%. Firmy Moderna a Merck chtějí po úspěchu třetí fáze testu zahájit jednání s regulačními úřady o schválení léčby. Dálnice D1 bude u mostu Šmejkalka mezi Mirošovicemi a Ostředkem o obou víkendových nocích v obou směrech úplně uzavřena. Je to kvůli zátěžovým zkouškám rekonstruované části mostu. Osobní auta a vozy do 12 tun pojedou přes Benešov, těžká nákladní doprava bude odkloněna přes D3 a Humpolec. A nakonec OpenAI zpřístupnila v USA pro počítače Mac funkci Computer History, která zaznamenává veškerou práci uživatele v aplikacích, včetně klikání myši a umožňuje zpětně ji shrnout. Data se zpracovávají na serverech OpenAI a záznamy se ukládají v počítači jako nešifrované textové soubory. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání Otevřeme s Metalikou.
0: Rock.

Metallica se chystá na sérii 24 velkolepých show v největší sférické aréně světa. Jako první tu, nebo přesněji tam, v kouli v Las Vegas hráli před 3 lety U2 a jejich hity dneska naplní kulturák v Šumperku. Jak mi psal Jarda z Velkých Losin na akci s názvem Revival Invaze, vedle pražských So Fine hrající U2 bude s elvisovskou show Jakub Machulda a taky Ozzy Osbourne a Black Sabbath Revival. Začátek té dnešní akce v šumperském kulturáku je v 19 hodin. A nebo se vypravíte dneska na letní parket na Výravu, kde budou Harley, Komunál, Panoptiko, Alkohol a taky Fousatej had. A nebo jestli už teď na víkend máte plány, tak si třeba poznamenejte, že ve čtvrtek 22. října na Barče, tedy v kulturáku Barikádníku, tedy kousek od rádia v Praze, bude 65 let na scéně oslavovat kapela Synkopy 61. To jsou oni.

0: Dobré ráno, Býťáci, páteční s datem 21. srpna. Sára Bejlek, česká tenistka, porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou a toho měla využít Jelena Rybakinová, protože pokud by se jí podařilo ovládnout podnik v Ohio, tak by se příští týden stala novou světovou jedničkou. Bohužel nedopadlo to. Dnes zápas s Polkou Švjontekovou musela Rybakinová kvůli zranění skrečovat. Jinak pokud jste neslyšeli, skvělou zprávou je, že do semifinále dámské čtyřhry postoupilo české duo Bousková-Nosková. Bohužel Pavlásek s Riklem, tak ti v osmi finále skončili proti Italům. Boleli mu s Vavasorem. Prostě tahali za ten kratší konec. Teď už jimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Skvošista Jakub Solnický na mistrovství Evropy do semifinále nepostoupil. Ve čtvrtfinále v Budapešti prohrál se Švýcarem Steinmannem 0-3 na sety. Přesto dosáhl životního výsledku, když se poprvé dostal mezi 8 nejlepších hráčů turnaje. Čeští crossmintonisté získali na mistrovství Evropy ve Varaždinu dvě medaile. Holub s knoflíčkem vybojovali stříbro v Deblu Open a sestry Krpatovi bronz. Cyklista Julien Alaphilippe podle všeho ukončil kariéru. Tour de France tak byla jeho poslední závod. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 67.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: tě. Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po to jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30, nevím, jestli by nebylo lepší z Prahy na Mladou Boleslav jet jako první na Hradec Králové po D11 a tamto na 18. kilometru vzít na Lysou a pak na Benátky a tam najet na D10. Dálnice z Prahy na Boleslav je totiž mezi Tuřicemi a Benátkami 21. a 27. kilometrem stále po večerním požáru kamionu zavřená. Objížďka přes Kostelní Hlavno se trošku plní a jenom připomínám, že se nedá jet kratší objížďkou, protože mezi Tuřicemi a Předměřicemi dělají most přes Jizeru a je tam silnice zavřená. V Ostravě Vítkovicích na Místecké směrem na Rudnou je nehoda před sjezdem na Halasovu ulici, se v pravém pruhu srazil nákladák s osobákem. A čerstvou bouračku máme i na výjezdu z Prahy na Starou Poděbradskou v Horních Počernicích u divadla. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
4: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a další prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Při přechodu tlakové níže dnes zesílí vítr a vyskytnou se i velmi silné bouřky. Bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami ještě během dopoledne přechodně polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu na většině území déšť, místy bouřky někdy až velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů. V bouřkách nárazy větru možná až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem i 70 mm.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejisté Sparty porazili v přípravě na extraligu Vítkovice 3-0, Plzeň v západočeském derby zdolala Vary 1-0, České Budějovice podlehly Slovanu Bratislava 4-5 v prodloužení a Olomouc prohrála s Jihlavou 1-3. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst z letošních 310 miliard korun, prý ale nepřekročí 400 miliard. Vláda chce více peněz dát na obnovitelné zdroje, zdravotnictví a obranu. Prodeje motocyklů v Česku letos lámou rekordy. Za první pololetí se jich prodalo téměř 20 tisíc. Je to díky delší motorkářské sezóně, problémům s dopravou ve městech i nedostatku parkovacích míst. Nového spojení přes řeku Moravu se dočkají cyklisté a pěší u Vnorov.
6: Původně se tu plánovala stavba přepravníku. Nakonec tu ale vzniká lávka, jejíž hlavní zhruba 60-metrový oblouk instaloval mnohatunový jeřáb. Most má do služeb cyklistů a pěších vstoupit na jaře příštího roku. Stane se spojnicí, která v současnosti u křížení plavebního kanálu a řeky cyklistům chybí. Honza Navrátil, Jih Moravy.
5: A nakonec datové schránky budou od příští středy 26. srpna dostupné už jen na nové adrese datovka.gov.cz. Pokud ale do prohlížeče napíšeme starou adresu, tak budeme automaticky přesměrováni. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

21. srpna, dneska je to 58 let, co k nám bez pozvání dorazila vojska Varšavské smlouvy. My teď zavzpomínáme i na temnou stránku arménských dějin. Dneska má vedle Glenna Hughese narozeniny i zpěvák kapely System of a Down. Když bylo Sergi Tankianovi 7, tak se s rodinou z Bejrutu museli přestěhovat do Los Angeles, aby unikli libanonské občanské válce. Ale ani v Americe na svůj původ a historii své rodné země nezapomněl a nezapomíná, a to i ve skladbě Holy Mountains. No a my si taky při poslechu ní připomeneme, jak široký hlasový rozsah má Serge Tankian, co má dneska 59. narozeniny.

0: Zpěvák skupiny System of a Down, ale také generální ředitel softwarové společnosti, malíř a zakladatel kávové firmy Kavat Coffee, která se zaměřuje na tradiční arménskou kávu, Serge Tankian má dneska 59. narozeniny. My máme zavřenou dálnici z Prahy na Mladou Boleslav mezi 21. a 27. kilometrem a další věci ty se chystají.
1: Kátko, dobrý ráno, Michalu telefonu, prosím tě, chtěl bych jenom připomenout, a opravdu to asi dneska zdůrazňujte, že dneska od 8 hodin do 6 do rána a zítra to samý je zavřená D1 kolem té šmejkalky. No a to opravdu, ale ať jako tohleto, ať to lidi jako chápou a věnují se tomu, protože jinak to bude mazet tam kolem nás. Dřábedli Milky Popovice, to je vlastně u dálnice a jako i pátky, když je otevřená, tak stojí za to, takže teď to bude mazet.
0: Ano, dneska a zítra v noci budou zátěžové zkoušky mostu přes Šmejkalku na 24. kilometru D1. Budete muset na objížďku, která měří zhruba 30 kilometrů, ve směru z Prahy na Brna sjíždět na 21. kilometru na Benešov. Opačně na Prahu bude značená objížďka, tedy přes Ostředek. Ještě jednou opakuju, že u Šmejkalky zavřeno dnes a taky v noci přes noc od 20. hodiny do 6. ranní.

0: s Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Bajandalaj, to bylo poslední místo v Mongolsku, v poušti Gobi, pár kilometrů od čínských hranic, kam jsme se dostali. Dál už to nešlo, protože nebyl benzín a byli jsme ubezpečení, že ani na dalších dvou vesnických benzínkách na trase 830 km, kterou jsme měli s offroadem, benzín nekoupíme. Mrzí mě, že jsem crossmanovi nemohl ukázat tu parádní trasu, kterou jsem před 9 lety projel. Nezbývalo tedy nic jiného, než se po již projeté trase vrátit zpátky do Ulaanbaataru, odbočit vlevo a po hlavní trase pokračovat směr Altaj, Khoft, k ruské hranici. Po zhruba 200 kilometrech od Ulaanbaataru jsme narazili na oblast Malá Gobi, kde je písek a písečné duny, kde jsme prohnali svoje motocykly a já jsem poznal, že i 250 CF moto je schopná si krásně zajezdit v dunách. Za městem Altaj jsme měli to štěstí, že jsme narazili na závodní automobily a motocykly. Jela se zde totiž mongolská rally a my jsme měli možnost pohovořit se závodníky a prohlídnout si jejich techniku. Potom nás čekali ještě 2 dny v mongolské pustině, kde nás doprovázeli pouze divocí koně a dvouhrbí velbloudi a potom už jsme začali stoupat do pohoří Altaj, které bylo přikryto bílými čepicemi sněhu. Těch krásných 13 dní v Mongolsku zkazilo jen 8,5hodinové stání na ruské hranici při opuštění Mongolska, ale i to k cestování patří.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

0: práci na čtyřech kolech.
1: Jak už jsme před chviličkou slyšeli, dneska a zítra v noci bude probíhat zatěžkávací zkouška mostu přes Šmejkalku a od 20. hodiny budete muset 24. kilometr objíždět, jak na Brno, tak na Prahu. Teď máme na D1 trable u Brna. Na 179. kilometru kousíček za Brnem na výjezdu na Prahu zasahují záchranáři u nehody auta s motorkou. Kolona začíná u Brna na půl cesty mezi sjezdy na Vídeň a na Výstaviště. A po nočním požáru kamionů zůstává zavřená Mladoboleslavská dálnice směrem na sever mezi 21. a 27. kilometrem.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ještě během dopoledne přechodně polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu na většině území déšť, místy bouřky někdy až velmi silné. Teploty 23 až 28. V bouřkách nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem i 70 mm. Zítra oblačno až polojasno a lokálně zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější. K večeru mají ubývat stejně jako mraky. Teploty v Čechách 18 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistky Nosková a Bousková postoupily v Cincinnati do semifinále čtyřhry. Ve čtvrtfinále porazili Ratlifovou a Sučiadovou 2x7-5. Deblisté Pavlásek a Rykl naopak vypadli v osmifinále. Mladý Čech hajloval na německé policisty na hraničním přechodu Furt im Wald. Tamní úřady ho už kvůli tomu vyšetřují. Donald Trump chce výrazně zvýšit počet amerických letů do vesmíru. Do roku 2030 má počet startů a návrat raket vzrůst z loňských 178 na 1000 ročně. Počítá také s návratem astronautů na měsíc do roku 2028 a zahájením stavby měsíční základny do roku 2030. A nakonec, na nostalgickou linku 23 v Praze o víkendu vyjedou dvě zrenovované tramvaje T3. Jeden vůz připomíná první polovinu 70. let a druhý další část této dekády. Petr Malík z dopravního podniku říká.
4: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty. Tramvaj 63.12 vyjede teď v sobotu a ta druhá tramvaj 71.22 vyjede v neděli.
3: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 21. srpna a dáme si Bon Jovi.
0: Radio B. Classic Rock.

Předevčírem v rámci prázdninového speciálu Léto jako živé jsme měli Stinga se symfoniky z Berlína. Po 9. hodině nás vezme Vejvoďák i dneska na koncert, ale teď pozvánky od vás pro vás. Napsal Jarda, chtěl bych všechny pozvat na dnešní večer do Převýšova, kde zahraje legenda vesnického Big Beatu skupina Benefit. Další zpráva, zdravím všechny posluchače Rádia Beat a chtěla bych vás pozvat na pouťovou zábavu v Tisu, na fotbalovém hřišti, to je okres Havlíčkův Brod, a zítra od 20 hodin tam bude hrát rocková kapela Edmond. Tak Kači, díky za pozvánku. A další přišla na Svitavsko, v Poličce dneska začíná třídenní multižánrový festival 555, jde o 35. ročník a dneska si na Palackého náměstí od 17 hodin můžete užít Aleše Brichtu a zítra třeba Vildučoka s bypassem nebo Vohnouty a Ohňostroj. Tak, na Liborově pozvánce mě zaujal i ten název akce a tak jsem zjišťovala, že je to odkaz na fakt, že Polička leží v nadmořské výšce 550 metrů, tak proto se ten jejich festival jmenuje Polička 555. Co já se díky vám nedozvím. Tak, Vildačok zítra s bypassem v Poličce od 4, pak ho čeká přesun do Brna na letní scénu divadla Bolka Polívky, kde večer bude hrát s Pražským výběrem. Mimochodem Pražský výběr už má dneska koncert kousíček od Ústí nad Orlicí v Dolní Čermné.

0: 11 minut před půl devátou platí, že je zavřená dálnice z Prahy na Mladou Boleslav mezi Tuřicemi a Benátkami nad Jizerou, tedy mezi 21. a 27. kilometrem. Pak je porucha trakčního vedení mezi nádražími Praha, Běchovice a Český Brod, takže vlaky mezi Prahou a Kolínem jezdí přes Lysou. No a k tomu připomínám, že dneska večer od 8 a taky zítra proběhne zatěžkávací zkouška mostu přes Šmejkalku a na D1 bude obousměrně 24. kilometr uzavřen. Jo? Jak říkám, bude to od 8 večer, zítra do 6. raní a v neděli prý až do 8. raní. Tak snad se dostanete na všechny akce, které jste si na víkend naplánovali.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Vodáci dnes míří pod Lipno na Čertovy proudy, kde se po celý víkend pojede na tamní mimořádně náročné divoké vodě. Brdský půlmaraton se zítra poběží v okolí Kytína, více sportovní novinář Tomáš Nohejl.
3: Tentokrát na zcela nové trati vedoucí převážně po lesních cestách terénu. Poběžíme okolo barokního areálu alejí Maří Magdaleny nad Mníškem, nebo poznáte třeba alej Pavla Landovského, legendárního herce, který tady v obci strávil poslední roky života. Závod bude poprvé mistrovstvím České republiky v trailovém běhu veteránů. Hodnotí se a oceňují kategorie po 5 letech už od 35 a nepotřebujete žádnou speciální licenci. Po doběhu si pak můžete užít na živém koncertě letních slavností v Kytíně.
2: Po týdnu se pojede republikový motokros nedaleko Trutnova, více Petr Kovář.
4: Krásná přírodní trať v Rudníku přivítá o víkendu naše nejlepší motokrosaře a také závodníky ze zahraničí. Asi nejvíce dramatická situace je v Kubatuře MX2, kde mezi lídrem Tomášem Vikartem a Petrem Radhouským je rozdíl pouze jediného bodu. V královské třídě MX1 všem ujíždí Slovák Pavel Repčák z Orionu Litomyšl, za ním ale je tuhý boj mezi Martinem Krčem z HT Group a dalším Slovákem Tomášem Kohutem. Vložené třídy obstarají veteráni a juniorské 85. Bohatý a nabitý program pro diváky začíná v Rudníku v neděli ve 12 hodin freestylovou show Petra Piláta. K vidění bude i letecká akrobacie. Samotný motokros odstartuje ve 13 hodin.
2: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a výjezd z Brna na Prahu komplikuje nehoda s motorkou. Ta je na 189. kilometru v levém pruhu a čtvrthodinová kolona na D1 začíná u Brna na 193. kilometru, to znamená mezi sjezdy na Vídeň a Výstaviště. Pokračuje uzavírka Mladoboleslavské dálnice směrem od Prahy na sever mezi Tuřicemi, počítejte s tím, že uzavírka od 21. po 27. kilometra budete to muset objíždět. No a čerstvou bouračku máme na příjezdu do Rokytnice nad Jizerou od Jablonce nad Jizerou. Je tam bouračka dvou osobáků, předtím několik semaforů. Já tam byla v pondělí na rozhlednách nad Rokytnicí, paráda, jenom mě na ovci žahla vosa, ale i to se může stát.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
7: 11 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být nejprve oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer od jeho západu až zataženo a postupně na většině území zaprší. Místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů. V bouřkách nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky i 70 mm.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Hokejisté Bostonu Bruins s Pastrňákem a Zachou odehrají v sezóně 2027-28 dva zápasy NHL v Mnichově. Datum ani soupeř zatím nejsou známy. Některé pražské nemocnice mají po výzvě více dárců krve. Zásoby jsou ale nadále nedostatečné. Na motorkáři oblíbené silnici v Rabini u Slapské přehrady začaly měřit rychlost nové radary. Za první týden měření jelo rychleji 200 motocyklistů, desítky z nich kvůli tomu přijdou o řidičák. Letošní hradozámecká noc na zámku Mnichovo hradiště, která bude už zítra, je na téma utajená místa zámeckého areálu.
9: Reprezentativní budova tentokrát zůstane stranou. Návštěvníci se naopak podívají do míst, která vždy nejsou přístupná. Zde budou zajímavosti, na které při běžných prohlídkách nezbývá čas. Luboš Dvořák, Mnichovo hradiště.
8: A nakonec ve Švýcarsku našli v tajícím ledovci Trift Glacier těla dvou horolezců z roku 1992. Analýza DNA potvrdila, že jde o Belgičany Bastince a Fandoina, kteří zmizeli po výstupu na Weissmies. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Jet Rotel v pátek po ránu na Beatu a zítra večer hrají v Banskej Bystrici. Možná, že někdo jedete směr Slovenské Rudohoří, tak můžete vyrazit i na tento koncert. Nebo další pozvánku, která dorazila do studia Beatu přes beatáckou aplikaci, tak tu sem poslal Pavel.
1: Ahoj beatáci, takže rád bych vás všechny pozval na náš tradiční rockový festival do Sudoměře u Mladé Boleslavy. Bude tam hrát nějakých pár kapel z okolí i z větší dálky, je tam louka pro stanování, plac na parkování, určitě bude nějaký jídlo, gulášek, klobása, pivo točený, nealko, pivo taky točený, bude i limonáda, takže i řidiči si přijdou na svý.
0: Jak jste od Pavla slyšeli, tak zítra mezi Mladou Boleslaví a Mšenem v Sudoměři na hlad a na žízeň určitě neumřete. A co se těch kapel týče, tak tam na nádraží budou hrát Samá Esa, Nelegální skládka, Dark Wizard, Snížená viditelnost, Morgan a nebo kapela, která se jmenuje Bez zkoušky Band. Což mi připomíná, kdo cvičí, nástroj si ničí, anebo kdo dokáže hrát hudbu spontánně, ten by vůbec hrát neměl. To tvrdíval muž, který nerad zkoušel, John Lee Hooker. A zítra to bude 99 let, co se tahle bluesová kytarová legenda narodila. A tak na něj teď na Beatu zavzpomínáme ve spojitosti s dalším velmistrem kytary. Máme tady Johna Lee Hookera s Carlosem Santanou.

Na beatu Carlos Santana doprovázel Johna Lee Hookera, který zpíval, že blues je léčitelem. A on sám začal se zpěvem, aby se zbavil koktání. A první Španělku mu dal kluk, co se snažil udělat dojem na jeho starší sestru. Potřebovali prcka nějak zabavit a tak dostal na hraní kytaru. Dneska v letním kině na hradě Spielberg v Brně od 18 hodin bude hrát skupina Iron Maiden Tribute z Maďarska a taky olomoučtí AC/DC Bon Scott, napsal mi Pavlos. Další pozvánka dorazila od Jardy a ten píše: kapela Jaroslav Barták ex post zve býťáky na koncert do zámku Pátek, ale hrají tam až zítra, v sobotu. V krásném prostoru zámecké sýpky ten koncert začíná v 18 hodin. A ještě tady mám, ahoj, rád bych pozval všechny fanoušky dobré muziky na koncert Ozzy Osbourne Revival do Vidova u Českých Budějic zítra od 19 hodin. Jako předkapela vystoupí Popel. Vstup je zdarma a občerstvení je zajištěno. Těšíme se na vás. Za spolek přátel Vidova Tomáš. Tak Tomáši, díky. Tak, my za chviličku budeme taky na Ozzyho vzpomínat společně s kapelou Black Sabbath, ale jako předkapela na beatu Steppenwolf.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No jo, i 2 minuty před 9 je po nočním požáru kamionu zavřená dálnice z Prahy na Mladou Boleslav mezi 21. a 27. kilometrem. Policie stahuje provoz u exitu Tuřice, ale mezi Tuřicemi a Předměřicemi se nedá jet, protože tam dělají most přes Jizeru, takže musíte buď na Kostelní Hlavno, nebo jako na Lysou, pak na Předměřice a u Benátek zpátky na dálnici. Zlepšila se situace na D1 na výjezdu z Brna na Prahu, nehoda s motorkou už na 188. kilometru nepřekáží. Opačně v ranní špičce je zahuštěný příjezd do Brna od Prahy přibližně od Kývalky, ale osobním autem tam ztratíte asi jenom 10 minut, což není moc. 10 minutami navíc taky počítejte na Slánské dálnici v okolí letiště. Jedno, jestli jedete na Prahu, kde se provoz seká na 4. kilometru, anebo jestli od Prahy na letiště, tady kolona začíná u Evropské. Tak aby vám ten spoj na Honolulu neuletěl. Ozval se mi Loša z Liberce a mám vám všem popřát hezký weekend roll.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ještě během dopoledne přechodně polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu na většině území déšť, místy bouřky, někdy až velmi silné. Teploty 23 až 28. V bouřkách nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem i 70 mm. Zítra oblačno až polojasno a lokálně zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější. K večeru mají ubývat stejně jako mraky. Teploty v Čechách 18 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cyklista Philipsen vyhrál hromadný finish druhé etapy kolem Beneluxu a dostal se do čela závodu. Český spurter Pavel Bittner skončil 14. Basketbalisty pražské Slávie posílil americký pivot Polikep. 29-letý hráč naposledy působil ve španělské Manreze, hrál také v Řecku a Itálii. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem je po poruše trakčního vedení v Uvalech částečně obnoven. Vlaky jezdí po jedné koleji a část dálkových spojů mezi Prahou a Kolínem pokračuje odklonem přes Lysou. Ceny energií by sice měly do konce roku růst, výrazné zdražení to ale podle analytiků nebude. Největší riziko představuje plyn kvůli pomalejšímu doplňování evropských zásobníků a geopolitické nejistotě. A nakonec léto končí a s ním i žně. Jejich závěr tradičně provázejí dožínky, přičemž jedny z nich se konají už zítra v Kroměříži.
4: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje se zde sjedou a budou symbolicky oslavovat konec žní. Dožínky Zlínského kraje odstartuje dožínkový průvod z Komenského náměstí v Kroměříži v 9.30. Program bude pro děti i dospělé, těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru Moravan, tanec s kozami, pohádku Bobři od Bobří řeky, koncert dechové skupiny Nivničanka a proběhne jarmark. Program se uskuteční v Podzámecké zahradě a na náměstí v Kroměříži. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvodák.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
2: Celkem solidní pozvánka, tedy tanec s kozami a bobři od bobří řeky. Já jsem Vývodňák, přeju vám hezký den, startuje Léto jako živé, to poslední v tomto týdnu. Čeká nás dneska koncert, už včera jsem malinko naznačoval a napovídal, někdo z vás na to přišel,

komu to prozradím až teď. Ano, dnes nás čeká album Back in the World, živák Paula McCartneyho, jednoho ze dvou posledních muzikantů na světě, kteří mají papíry na Beatles. Skladby, které dneska uslyšíme, tak byly nahrány během Driving World Tour, to bylo v roce 2002. Deska potom vyšla o rok později. Většinou tady, když hrajeme každý den tyhle živáky, tak během té hodiny mezi 9 a 10, tak stihneme 8, 9, možná 10 písní, protože ty živé verze jsou přeci jenom o kapku delší než originály na deskách. Dneska to ale bude výjimka, protože skladby Paula McCartneyho, které tedy povětšinu napsal s Johnem Lennonem, tak nejsou nikterak dlouhé. Hromada písní od Beatles tak má kolem 2, maximálně 3 minut a tak toho dneska stihneme víc než kdy jindy. Když to dobře dopadne a když to dobře půjde, tak nás čeká skoro 19 písní. Ale nic neslibuju, víte, že rádio je živý organismus a může se to protáhnout, záleží taky, jak se tady s tím dlouho budu crcat. Samotný Paul McCartney se s tím na vystoupeních moc nemazal, skladby plynule navazovaly na sebe, což ostatně uslyšíme. Koncert začíná, první skladba se jmenuje Hello, Goodbye.

My dneska v Plzni na festivalu na ulici na hlavní scéně v Depu 2.15 máme od 6:45 na té hlavní scéně kapelu The Crack Cookies. Crack Cookies, tedy popraskaný sušenky, a jsou to francouzsky, jsou to děvčata z Francie, takže hnedka až přijedou večer, tak na ně vybavnu très bien ensemble, my Michel, tak jako Paul McCartney. Před chviličkou, my dneska posloucháme album Back in the World, živák Paula McCartneyho. Nahrávky vznikaly, jak jsem říkal, na Driving World Tour mezi dubnem a listopadem 2002. Bylo to první světové turné Paula McCartneyho v novém miléniu, jmenovalo se sice World Tour, ale většina vystoupení byla ve Spojených státech, pak 3 koncerty v Mexiku, 3 v Tokiu a 2 v Osace v Japonsku. Turné začalo 1. dubna na apríla v roce 2002 v Oaklandu. Z té první části turné pak vyšla deska s názvem Back in the US, která jakoby dělila to turné na 2 poloviny. V té druhé se pak Paul přesunul do Mexika a Japonska. Zajímavostí je i to, že na každém představení tohoto turné vystupoval Cirque du Soleil, který koncertům dodával tedy ještě větší šmrnc. Živák Back in the World, který si teď hrajeme, je tady takovým celkovým průřezem celého turné. Nahrávky na něm jsou ze 3 koncertů, a to z 1. dubna z Oaklandu, z 18. května ze Sunrise na Floridě a za 17. listopadu z japonské Osaky. A tam také Paul McCartney se svojí kapelou vyfikl tenhle návrat do USSR.

0: největší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé. Na rádiu.

Let it be, správně česky, tedy Kreizweiz, ještě správněji česky, tedy vyprdni se na to. Paul McCartney dneska v živáku Back in the World, 24 let starý živák Paula McCartneyho, nahraný během Driving World Tour. Říkal jsem, že většina koncertů na tomto turné byla ve Spojených státech a pouze 8 se konalo jinde, a to v Mexiku a v Japonsku. A právě tyto koncerty měly nejvyšší návštěvnost. V Mexiku na Palacio de los Deportes je vidělo přes 52 000 diváků, v japonské Osace 80 000 a v Tokiu dokonce 120 000 diváků. Pro srovnání, nejvyšší návštěva na amerických koncertech byla v Chicagu, kam do United Centra během 2 dnů dorazilo v uvozovkách, tedy pouze 32 000 diváků. Pořád je to ale o 32 000 diváků víc, než kdybych v United Centru vystupoval já. Jaká byla sestava, jak vypadal ensemble Paula McCartneyho na pódiu? Kytaristé Brian Ray a Rusty Anderson, na klávesi, na klavír a také na havrany, tedy varhany, hrál Paul Vix Vikens, mladý tedy Laboriel, tedy Abe Laboriel Junior na bicí soupravu, no a Paul McCartney krom zpěvu a baskytary své houslové taktéž hrál na kytaru a na klimper, tedy na klavír. Skladba, já se teda na ní moc těším, která teď zazní, tak je pro mě navíso zásadní, je to taková ta písnička, kterou vnímáte až tam, kam vám paměť dovolí. Já ji znám ještě vlastně z doby, kdy jsem ani ještě neuměl pořádně vyslovit bráchovo jméno. Je to skladba, která má energii, ale to dobře víte, že jo, energie sama o sobě kolikrát nestačí. Takhle někomu jo, někomu stačí, aby to hrálo rychle na hlas a furt dopředu a je to. Někdo zase ale potřebuje, aby ta muzika k té energii měla ještě něžnost a duši, a to je přesně tenhle případ. Schválně, kdo si bude ťukat do rytmu dlaní a nebo nohou. Je to pro mě a vždycky bude typické BBčko, tedy Beatles bordel. Skladbu odpočítá tadyhle sám mladej. One, two, three.

0: Tahle skladba, jak by se mohlo zdát, se nejmenuje St. Joe Peppers Lonely Hearts Club Band, nýbrž St. Joe Peppers The End, a je to poslední píseň v rámci koncertu Paula McCartneyho v létě jako živém dnes tady na Radio Beat. V sobotu a v neděli budeme od živáků pauzírovat, než by jsme během soboty a neděle nezahráli žádnou živou muziku, to jistě ano, ale další léto jako živé v posledním týdnu prázdnin, v posledním srpnovém týdnu odstartujeme 24. srpna hned po 9. hodině po kachně. A můžu vám říci, že kdybyste vzali Beat Cup, tedy vlastně to, co děláme vždycky jednou za rok, a vzali top 10, možná top 5, tak jedna z těchto kapel, top 10, tedy možná top 5, bude mít svůj živák v pondělí mezi 9. a 10. Těším se na to.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.
6: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na cestě s Chrudimi na Čáslav po 17. kruháč u Heřmanova Městce. Je tam bouračka dodávky a osobního auta. Na Klatovsku jedete-li z Rudy směrem na Javornou po 27. tak u Čachrova je také bouračka osobního auta. Na 20. z Nepomuka na Písek už na Strakonicku ve Lnářích se srazila dvě osobní auta. Praha 5, tunel Mrázovka ve směnu na Barandovský most. Pravý pruh stojí kvůli havárce nákladního vozu. Pozor také v Plzni na Karlovarské, dolů do centra na úrovni Šelky je bouračka osobáku s přívěsným vozíkem. A ještě České Budějovice, jedete-li podél Vltavy po Lidické třídě, utéčka ze Sokolovskou ulicí se srazila dvě osobní auta.
5: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
7: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Sedí v ruce takhle chce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ještě během dopoledne přechodně polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu na většině území déšť, místy bouřky někdy až velmi silné. Teploty 23 až 28. V bouřkách nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem i 70 mm. Zítra oblačno až polojasno a lokálně zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější. K večeru mají ubývat stejně jako mraky. Teploty v Čechách 18 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 25.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalistům Plzně se vzdálil postup do Evropské ligy. V prvním zápase čtvrtého předkola prohráli v Bělehradu 0-3. Odveta v Plzni se hraje příští čtvrtek. Výsledky dalších českých zápasů má Petr Plintovič.
5: Hradec v závěrečném předkole konferenční ligy remizoval na hřišti řeckého Panathinaikosu Athény 2-2. Remízu Votrokům zařídil dvěma góly v závěru 19-letý nigerijský útočník Abdullah Umar. O postupujícím rozhodne příští čtvrtek odveta na východě Čech. Ta čeká také Jablonec, který ve stejné fázi prohrál úvodní utkání na stadionu Glasgow Rangers 0-1.
3: V úvodních duelech čtvrtého předkola konferenční ligy vyhrál z českých fotbalistů jen Adam Gabriel. Jeho Midtjylland porazil Rijeku 2-0, český obránce nastoupil až v závěru. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy před 58 lety nastala doba nesvobody a útlaku. Dnes to uvedl premiér Babiš. S elektromobily má zkušenost jen asi 7 Čechů, přesto více než 70% řidičů uvádí, že by si řízení elektrického auta rádo vyzkoušelo. A nakonec

Nakonec celní zpráva varuje před podvodnými e-maily zneužívající její jméno i jméno ředitele středočeského úřadu. Podvodníci se z lidí pomocí falešných zpráv a příloh snaží vylákat peníze. Celní zpráva tímto způsobem s veřejností ale nikdy nekomunikuje. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou vejvoďák a Raš.

0: Ale skladba od Led Zeppelin končí skoro stejně, jako když začíná Michelle od Beatles, jak jsme slyšeli v podání Paula McCartneyho, dneska v živácích mezi 9. a 10. Dneska, protože je pátek, tak vaše tipy a pozvánky budou znít v našem éteru zcela výjimečně během dneška, a to až do večera. Vaše tipy a pozvánky, kam se nám vyrazit dneska, také zítra čteme do našeho éteru zdarma. To je naše oblíbená cena. Můžete poslat 2-3 věty SMS-kou na 720 001 222, nebo e-mailem na studio@radiobeat.cz, anebo můžete napsat přes bíťáckou aplikaci, ale v té aplikaci můžete zvolit i nahrávání, tedy namluvit svůj vzkaz a pozvánku svým vlastním hlasem a s aplikací to odeslat přímo sem a my to odvysíláme. Ta první pozvánka je do Čelákovic na dnešek od 19 hodin na Nové hospodě, tam zahraje kapela Potulný hormon, tak přijďte se napít dobrého piva a hodit škrpálem. Děkujeme Tomášovi za tuhle pozvánku. Ahoj bíťáci, to už je další. Všichni jste zváni na Rockfest Vintířov na tréninkové hřiště ve Vintířově, a to zítra od 15 hodin, kde na dvou pódiích vystoupí Vysací zámek, SPS, Pestaloci, Beatové družstvo, Typhoon, Chasing the Avalanche, Fallen Angels a BG4. Stany a občerstvení zajištěno, neváhejte a přijďte. Podepsaný Vráťa. Děkujem Vráťovi, to neváhejte a přijďte. To zní jako ulabutí. Zakupujte stupenky a zakupujte letenky, za chviličku odlétáme. Nicméně děkujeme Vráťovi a přijdeme. A ještě jedna pozvánka, kterou poslal sám Bart a zve na alkohol a ne na něj.
1: Nazdar bíťáci, tady Bart ze skupiny Alkohol. Já bych vás chtěl všechny pozvat na super akci, která se uskuteční dnes, to jest v pátek 21. srpna na letním parketu Výrava u Hradce Králové. Zahrajeme tam my, jakožto Alkohol, a dále se můžete těšit na skupiny Paroptiko, Harley, Komunál a Fousatej had. Startuje se v 17 hodin, tak doražte, těšíme se na vás. Ahoj.

0: Jak s oblibou říkáme, tohle typický ploužák Alice Coopera, kdo máte buřta, mohli jste si ho opec během toho Only Woman Bleed, živá verze téhle skladby od Alice Coopera v éteru Rádia Beat, 3 minuty po 10:30 dopoledne. Za chvilku Midnight Oil, taky Ivan Hlas, anebo AC/DC, ale ze všeho nejdřív už teď ve studiu připravený Šimi. V Budapešti se koná mistrovství Evropy ve squashi, víme, jak se daří našim a máme také pozvánku na zítřejší brdský půlmaraton. Menšinové sporty právě teď.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Skvošista Jakub Solnický na mistrovství Evropy do semifinále nepostoupil. Ve čtvrtfinále v Budapešti prohrál se Švýcarem Steinmannem 0-3 na sety. Přesto dosáhl životního výsledku, když se poprvé dostal mezi 8 nejlepších hráčů turnaje. Čeští crossmintonisté získali na mistrovství Evropy ve Varaždinu 2 medaile, Holub s knoflíčkem vybojovali stříbro v deblu Open a sestry Krpatovi bronz. Cyklista Julien Alaphilippe podle všeho ukončil kariéru, Tour de France tak byla jeho poslední závod. Vodáci dnes míří pod Lipno na Čertovy proudy, kde se po celý víkend pojede na tamní mimořádně náročné divoké vodě. Brdský půlmaraton se zítra poběží v okolí Kytína, více sportovní novinář Tomáš Nohejl.
3: Tentokrát na zcela nové trati vedoucí převážně po lesních cestách terénu. Poběžíme okolo barokního areálu alejí Maří Magdaleny nad Mníškem, nebo poznáte třeba alej Pavla Landovského, legendárního herce, který tady v obci strávil poslední roky života. Závod bude poprvé mistrovstvím České republiky v trailovém běhu veteránů. Hodnotí se a oceňují kategorie po 5 letech už od 35 a nepotřebujete žádnou speciální licenci. Po doběhu si pak můžete užít na živém koncertě letních slavností v Kytíně.
2: Po týdnu se pojede republikový motokros nedaleko Trutnova, více Petr Kovář.
4: Krásná přírodní trať v Rudníku přivítá o víkendu naše nejlepší motokrosaře a také závodníky ze zahraničí. Asi nejvíce dramatická situace je v Kubatuře MX2, kde mezi lídrem Tomášem Vikartem a Petrem Radhouským je rozdíl pouze jediného bodu. V královské třídě MX1 všem ujíždí Slovák Pavel Repčák z Orionu Litomyšl, za ním ale je tuhý boj mezi Martinem Krčem z HT Group a dalším Slovákem Tomášem Kohutem. Vložené třídy obstarají veteráni a juniorské 85. Bohatý a nabitý program pro diváky začíná v Rudníku v neděli ve 12 hodin freestyleovou show Petra Piláta. K vidění bude i letecká akrobacie. Samotný motokros odstartuje ve 13 hodin.
2: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To jsou Midnight Oil, ještě jednou. Ano, australská muzika v programu Rádia Beat za 11 minut, už bude 11 hodin dopoledne, to zní jako 11 v 11, pořad Martina Vysušila, ale ten bude zase až v pondělí, v 11 večer, tedy ve 23, v pondělí 24. srpna. To vychází další pozvánky, další vaše tipy, které se posíláte a děkujeme, tak je to zadarmo, že jo? Můžete toho využít, pozvat beatáky na váš koncert, na vaši akci, ať už dneska, anebo zítra. Dnes od 19 hodin zahraje v Čelákovicích na Nové hospodě kapela Potulný hormon, to už jsem říkal, přijďte na dobré pivo a hodit si škrepálem. Další pozvánka je na druhý ročník Ruin Festu. Koná se v Horní Olešnici 27 v Podkrkonoší. Dnes a zítra tam zahrají Oběti systému, Šicí stroj, Jsme socky, EKG Blues a další jídlo. Celovece jde Vladimír, protože tady mi ale, pozor, tady se mi to zdablovalo, protože tady je ještě jedna pozvánka. Ta je delší a možná o něco peprnější. Poslouchejte. Nazdar býťáci, zveme vás na Ruina Fest, který začíná dnes od 16 hodin v Horní Olešnici poblíž města Hostinné. Akci odstartuje divadlo Lipany s hrou Normální debil a zahrají kapely HV Kvartet, Skoč do zdi, Oběti systému. Zítra se můžete těšit na kapely Šicí stroj, Neodůvoditelná lítost, 2,5, Ježkovi oči, Jsme socky, Šnýcl Paradise, Normaldehyd, Kostolom a Blitzkrieg Boys. Parkování a stanování přímo v areálu, no zaplať pámbu. Honza poslal tuhletu pozvánku, děkujeme. Svoje další tipy na jakýkoliv žánr hudební samozřejmě, tak posílejte, až do večera vám to budeme číst, jako třeba právě teď, zadarmo do našeho éteru. Přes býťáckou aplikaci, nejenom textovku, ale i hlasovou zprávu, e-mailem na studio@radiobeat.cz a SMSky potom 2-3 věty s podpisem na 720 001 222. Za okamžik v éteru Suzy Quattro, teď jsou tady Pink Floyd, jak sami vyslovují název této skladby Wish You Were Here.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Znělo to všelijak, ale rozhodně ne jako Suzy Quattro, a přitom to byla Suzy Quattro píseň, která se jmenuje Freedom. V programu Rádia Beat jste ji slyšeli teď, kdy za 50 vteřin bude 11, za chvilku zprávy s Petrem Šimáčkem, po zprávách Clash, taky Jetro anebo Rolling Stones.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte, a stále to platí na 17. kruháč u Hermanova městce na Chrudimsku. Jedete-li z Chrudimi na Čáslav, je tam bouračka dodávky a osobního auta. A pozor stále na 20. z Nepomuka na Písek, Velnářích na Strakonicku je k řešení havárka dvou osobáků. A pokud vám nedorazila ještě informace, co se týče uzavírky na dálnici D1, dálnice D1 se bude na 24. kilometru tady kousek za Prahou uzavírat dneska vlastně od 8 až do 6 do rána, a stejně tak i v sobotu, tedy ze soboty na neděli od 8 až do 6 do rána. Počítejte s tím, ať vás to nepřekvapí.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio B. Classic Rock.

0: 25.15 po 67.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

byli Teacher, teda tohle byli Jet Routal a skladba Teacher v programu Rádia Beat, minutu a půl po čtvrt na 12 dopoledne. Jenom ta informace, která tady zazněla, Kachna už o tom hovořila ráno, spousta z vás to víte, že teďko dvě noci nebude průjezdná D1 přes most Šmejkalka, a to v obou směrech. Na té hotové části toho mostu, což je tedy směr na Prahu, tak se musí provést kontrolní měření při zátěži, aby tudy mohla začít jezdit auta. Technici tedy budou provádět zátěžové zkoušky a D1 bude uzavřena tedy dneska v noci od 8 až do 6 do rána a pak ještě ze soboty na neděli od 8 do 8. Objízdná trasa tak bude značená, měří zhruba 30 kilometrů, což není úplně málo, s tím, že tedy ta objízdná trasa pro osobní a nákladní auta do 12 tun povede přes Benešov, kde mají radost. Nákladní doprava nad 12 tun tak bude odkloněna na samostatnou objízdnou trasu a pro těžší nákladní vozy tak potom bude určena ještě jiná objížka. Takže sledovat značení, je to přes noc, bude tma, tak musíte být velmi pozorní a nebojte i nudy. Jo? Tolik silnic vede přes celou republiku napříč a vy Ausgerech hned pořád jezdíte po té D1. Jo? Můžete jet spodem, uvidíte dvě jaderné elektrárny, jak se z nich čoudí, nebo horem jeďte, tam aspoň uvidíte, jak pokročila stavba D35, a nebo nejezděte nikam, můžete sedět doma na, přesně tady, jo, na gauči a poslouchat rádio a přemýšlet o tom, jak někdo stojí v koloně na dálnici D1 nebo hledá objížďku. A ono se to lehko říká samozřejmě, jo, to je ve srandě. Ale ty dvě noci je třeba nějakým způsobem to překousnout. Počítejte s tím.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tahle píseň se jmenuje Love is like Oxygen, kapela Sweet v programu Rádia Beat, další báseň, tedy minuta zbývá do 11:30. Za chviličku Druide od Krucipisku, taky Ojekomova od Santány, anebo Bad to the Bone od George Toroguda.
1: Roboti selhávají, weby nejsou aktuální, navigace alespoň jednou vypekla každého. Válka strojů nám zatím nehrozí a to je dobrá zpráva. Ale o zbytek se musíme postarat sami. Píťáci, bez vás to prostě nepůjde. Nikdo nemá o situaci větší přehled než vy sami. Buďte očima všech píťáků, řidičů za vámi. Dejte vědět, jak to jede, nebo naopak nejede. Staňte se prostě součástí toho všeho. Uložte si číslo 210 32 33 34 nebo si stáhněte aplikaci Beatu. Beatáci sobě. Nejen na cestách.

Rádio Beat. Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

Kotlova text, magie, magie, magie a ratatatata, druidé, krucipis k nabítu, asi 2,5 minuty před 3/4 na 12 dopoledne. Další pozvánky, prosím o zmínku o chystaných koncertech argentinské kapely Fugu. Mimochodem včera Fugu hráli v Plzni na festivalu na ulici a bylo to naprosto parádní. Dnes hrají v Rockafe v Praze, příští týden potom ve středu v Olomouci v Bounty Rock Cafe. Argentinská prog metalová kapela Fugu je už podruhé v České republice v rámci celoevropského turné. V Praze a v Olomouci je podpoří domácí elity českého progu Cruel, Personal Signet a X-Hole. Děkujeme Honzovi za tuhle pozvánku. Další zítra na koupališti v Loze na severu Plzeňska proběhne 13. ročník memoriálu Jana Drofy a oslavy 116 let sboru dobrovolných hasičů Loza. Od 18 hodin zahrají The Beatles Revival s Karlem Kahovcem a od 9:30 divoký byl. Přes den hasičské soutěže a doprovodný program. Těšíme se na vás v Loze. A ještě jedna, je to pro Víťáky kolem Uherského Radiště. Zveme vás na již 5. ročník Punky Donkey Festu v Zašívárně u Osla. Akce se koná zítra od 16 hodin a potrvá hluboko do noci. Zahraje 7 skvělých kapel, mimo jiné Volání divočiny, Hadramaš Matra a nebo Hlavní jistič. Bláho, Hlavní jističe už jsem neslyšel dlouho. Občerstvení zajištěno. Děkujeme. To už není název kapely, to je jakože občerstvení je zajištěno. Další svoje tipy posílejte SMS-kou 720 001 222 nebo přes Býťáckou aplikaci.

0: název této skladby od skupiny Deep Purple je takové lingvistické okénko Sometimes I Feel Like Screaming. Teď je 57 a kousek, necelé tedy 3 minuty před 12. hodinou. Připomínám, že za okamžik Pepa Lábus bude předříkávat zpravodajský přehled dne. Na to John Mayall a Walter Trout jako bluesoví dvanácterníci a pak Black Sabbath z Black Sabbath. Doba ledová od Precedence, kdo máte rádi třeba Nazareth nebo Simona Garfunkla, tak po 12. hodině uslyšíte na beatu. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D10 na 28. kilometru u Benátek nad Jizerou ve směru na Prahu je dopravní nehoda. Stejně tak pozor na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1 na úrovni Jinočan je bouračka. Průmyslová ulice na Praze 10 ve směru do Hloubětína levý pruh stojí kvůli bouračce osobního a nákladního auta. 27. Sklatov směrem na Železnou Rudu u Čachrova je osobní auto ve svodidlech. Na Trutnovsku ve Vrchlabí, křižovatka Husovky a náměstí Míru, i tady je bouračka osobního auta. Na Vyškovsku, ve Slavkově u Brna, ve Špitalské ulici se srazila 2 osobní auta a ještě Opava, nebo Opavsko, Kravaře a Opavská ulice, aby se to nepletlo. Je tam srážka osobáku s cyklistou. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatá rezerva CZ.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
1: Hokejisté Sparty porazili v přípravě na extraligu Vítkovice 3-0 a Plzeň v západočeském derby Karlovy Vary 1-0. České Budějovice podlehly Slovanu Bratislava 4-5 v prodloužení a Olomouci Hlavě 1-3. Cyklista Philipsen vyhrál hromadný finish druhé etapy kolem Beneluxu a dostal se do čela závodu. Český sportér Pavel Bittner skončil 14. Premiér Babiš dnes uvedl, že po vpádu vojsk Varšavské smlouvy před 58 lety nastala doba nesvobody a útlaku. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst z letošních 310 miliard korun, ale prý nepřekročí 400 miliard. Vláda chce víc peněz dát na obnovitelné zdroje zdravotnictví a obranu. Celní správa varuje před podvodnými e-maily, které zneužívají její jméno i jméno ředitele středočeského úřadu. Podvodníci se z lidí pomocí falešných zpráv a příloh snaží vylákat peníze. Celní správa tímto způsobem veřejnosti nekomunikuje. Ceny energií by sice měly do konce roku růst, ale výrazné zdražení to podle analytiků nebude. Největší riziko představuje plyn kvůli pomalejšímu doplňování evropských zásobníků a geopolitické nejistotě. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Nikdo neví nic, tedy precedens, doba ledová na beatu 11 minut, no spíš 10 minut, před půl jednou odpoledne. Další pozvánky, ta první, kterou teď přečtu, tak ta mě dostala, je krátká, jsou to dvě věty, ale prostě je to úderný tak, jak to má být. Chtěli bychom všechny příznivce kapely Roubovaný Vokurky pozvat na naši produkci v obci Svalov u Semil. Akce se koná od 18 hodin 22. to je sobota. Děkujeme, na Roubovaný Vokurky, samozřejmě do Spálova u Semil, je zapotřebí vyrazit. Další pozvánka, ahoj býťáci, chtěl bych vás pozvat na retro zábavu, která se koná zítra v areálu pod Skalkou v Třemešku u Oskavy. Zahraje úžasný DJ Šafa, start ve 20 hodin. A ještě jedna, tady Břeťa z kapely Hluchý dovrat. Ve frištáku se dneska, pardon, i zítra uskuteční frišťácký Malý svět, dvoudenní festival, který nabídne pestrou směs české alternativy, rocku, country, undergroundu i punk rapu. Mezi hlavní hvězdy patří Robert Křesťan s Druhou trávou, Eva Turnová z Bratry Hradili, Zrní, Pozdudba, Kišperský, Háblová, Pilgr, Jakub Kénik a slovenský FVCKKVLT. No a samozřejmě Hluchý dovrat. Děkujeme a zveme. Další svoje tipy sesumírujte pozvánku na dnešek nebo na zítřek, na vaši akci nebo na koncert, který třeba pořádáte a chcete pozvat býťáky. SMSky 720 001 222, e-mailová adresa je studio@radiobeat.cz, no a přes býťáckou aplikaci lze poslat jak textová, tak i hlasová zpráva samozřejmě, a na ty se těšíme. Simona Garfunkel za chvilku, Nazareti právě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No, až pěkně dokonce jsme si poslechli Simona Garfunkla, jejich skladbu Mrs. Robinson, za okamžik další autorské čtení pánů ze skupiny Vohnout, tedy 30 svíček na dortu. Budeme hrát Them, taky Iron Maiden a něco málo z Beatoskopu.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Intermen, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz
2: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
4: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
3: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Včera byl hezký čas.
6: Včera neděle bylo.
7: Za týden bude zas.
8: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
9: Klasika, novinky, rozhovory.
10: Každou neděli od 8 do půlnoci.
11: Za týden bude
10: zas. Na Beatu.
12: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
13: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Ve vývoji je tkanina prostany, která dokáže vyrábět elektřinu i bez slunce. Energie vzniká působením větru, deště nebo zvuku díky jevu zvanému magnetoelasticita. Ten z fyziky známe už více než 150 let. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
14: Nositelná elektronika tohoto jevu využívá pro napájení elektřinou. Z pohybu toho, kdo ji nosí. Deformace materiálu vyvolá změny magnetického pole a to umožní vznik elektřiny. V tomto případě je pórovitý silikon protkaný mikromagnetickými částicemi do podoby látky stanu. Jakmile se do stanu opře vítr, dopadne déšť nebo uvnitř promluvíte, látka se prohne. A tato deformace stačí. Změní se magnetické pole a to v cívkách indukuje elektrický proud. Média prezentují novinku jako vychytávku pro kempování. Zatím to ale moc použitelné není. Mobil si nenabijete. Ale na skromné LED osvětlení to už stačí.
12: Beatoskop.
13: Mapy.com výrazně rozšířily turistické podklady pro Rakousko. Nová vlastní databáze obsahuje zhruba 149 tisíc kilometrů značených pěších tras, tedy o desítky tisíc kilometrů víc než dosud. Přesnější mapy jsou dostupné při plánování tras, ve vyhledávání i v offline režimu.
12: Beatoskop.
13: Český výrobce Cruzis představil nový motor Avinox pro elektrokola. Pohon nabídne sílu 130 Nm a dojezd až 157 km na jedno nabití. Na vývoji rámů spolupracoval s trojnásobným mistrem světa ve 4crossu Michalem Prokopem. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil.
12: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 24. Zkušebna s holkama. Rok 1998 až 2003. Čte Zemánek.
2: Změnili jsme zkušebnu. Vedení školy mělo se sklepními prostory jiný plány a my se poměrně rychle museli vystěhovat. Honza Novotný, co se o nás taky pořád ještě trochu staral, měl kamaráda a ten měl barák. Ovšem ne ledajaký barák. Když teď půjdete okolo, uvidíte nenápadný a zašlý dveře, na kterých jsou možná ještě zbytky plakátů s krásnýma bytostma. Dřív byl tenhle dům dole na Žižkově centrem český gay a trans komunity. Spousta prostorů pro spoustu zábavy. Měla v něm sídlo redakce časopisu pro tuhle menšinu, byly tady dva populární noční kluby pro vystoupení transek, byly tady dva byty, kde ty transky bydlely a taky tady byla velká kancelář s mahagonovým stolem, za kterým kouřil doutník šéf a majitel toho všeho Áda. Krásný nový cvičiště pro naši bandu. V tom domě, před kterým se pobožnější obyvatelé Žižkova vždy pokřižovali, se pařilo každý den od večera do rána a kromě toho se tam vždycky v pátek pořádali velkolepý travesty Vánoce a v sobotu travesty Silvestry. Ten barák neměl výtah a naše zkušebna se nacházela ve čtvrtém patře v jednom z těch malých bytů. Vždycky, když jsme se o víkendu v noci vrátili z koncertu a úplně vyřízený vynášeli do té neskutečné vejšky aparát, tak byl barák narvaný lidma. Otřásal se hudbou a vyšnořený transky cupitali po schodech nahoru a dolů, přepudrovávali se, koketovali a žertovně nám omotávali kolem krku boa. Slečna Monika, slečna Ester a slečna Kristýna. V civilu Franta, Pepa a Olda. Byla to prýma parta. Měli jsme se vzájemně rádi, i když někdy docházelo k lehkým třenicím s těma umělkyněma, který bydleli v tom čtvrtém patře ve svých malých bytech. Vyspávali do odpoledne mejdan a my do toho za ten kůzí řezali a proto bouchali na zeď, ať neděláme bordel, což jsme samozřejmě kvůli tomu bordelu neslyšeli vždycky. A tak stávali z postelí a se slovy, že já kráva se na to nevyseru, popocházeli po patře oblečení pouze do dámských kalhotek a podprsenek a sundavali ze šňůru vypraný kostýmy. Jenže my byli pod ochranou samotného a všemocného šéfa Ády, který sídlel o 3 patra níž, než byla zkušebna, takže byl největšího hluku ušetřený. Měl před sebou monitor s mikrofonem a po baráku byly rozmístěny kamery a repráky, čímž mohl všechno kontrolovat a rovnou řešit. Byl hodně vtipný. Jednou jsme šli do zkušebny a Honza měl zrovna nabarvenou hlavu na žluto, když se z repráku na chodbě ozval šéfu hlas. Křetku, pojď ke mně, vene už ji nepuštěné. Což u zbytku kapely způsobilo záchvaty smíchu a Honza pak tuhle větu slýchal ještě hodně dlouho. Pak se stalo to, že nám tu zkušebnu vykrát jeden kamarád, co s náma občas jezdil na koncerty pomáhat nosit nástroje. Čornul všechny kytary a nějaký vybavení a zmizel jako pára nad hrncem. Dost nás to tenkrát bolelo, protože jsme najednou neměli na co hrát a museli si koupit všechno znova. Pak jsme toho kluka asi o rok později potkali náhodou na ulici. Dostali jsme z něj, že ty kytary dávno prodal v bazaru, tak jsme ho sebrali, odvezli v dodávce za Prahu a tam ho najího vypustili do polí. Nic divnýho, pořád ještě byly 90, kde se lidi zalejvali do betonů a házeli do přehradních nádrží. V tom veselém baráku na Žižkově jsme zkoušeli docela dlouho, ale po několika letech nás pak přestěhovali dolů do sklepní kopky, kde bylo šero, růžové stěny a gauč. Při mejdanech tu místnost využívali různý dvojičky, takže na zemi se válely použitý kondomy a představa, že se ti přitom opírají o kombo, byla trochu nechutná. Ale hlavně tam bylo dost vlhko a plesnivily nám aparáty. Začali jsme proto hledat něco jiného, ale stejně jsme za tuhle štaci na dosmrti vděční.
3: Teď já.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

0: Přesně jak bylo zpíváno, tedy Weep in Silence, tak se jmenuje tahle věc od Jura Heap. Na konci hodiny mezi 12. a 13. na beatu, tak na konci za 5 minut tedy, bude 13. Čekáme na Pepu Lábuse, který přijde do studia hlavně tedy proto, aby přečetl zprávy. Po zprávách po 13. jako první Eagles, pak Beatles, to se rýmuje taky. Budeme hrát třeba Aerosmith, Vladimíra Mišíka, anebo Led Zeppelin.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy od Plzně od 6. kilometru ucpaná, popojíždí se zdržení zhruba 10 minut. Pražský okruh od letiště kolem právě ucpané D5ky mezi 27. a 17. kilometrem, tak tam ztratíte minimálně čtvrt hodiny, jedete-li osobním autem. Na Přerovsku na 47. u Kojetína zasahuje policie a také hasiči u bouračky dvou osobních aut. V Hradci Králové v Náchodské ulici je silný provoz, je tam k řešení bouračka, kdy auto narazilo do závory železničního přejezdu, a ve Žďáru nad Sázavou v Brodské ulici vyšetřují dopravní nehodu osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Seď v ruce takhle chce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Postupně na většině území s deštěm, přehánkami a místy i s bouřkami, které mohou být až velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů, ty noční ale klesnou až k 9. Zítra se oproti dnešku až o 6 stupňů ochladí. Ojediněle také zaprší.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: 4 české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před silnými pouškami na většinu České republiky a zároveň také vyhlásil povodňovou bdělost pro Prahu a sever Čech. Kvůli silným dešťům tam hrozí přívalové povodně. Výstraha před velmi silnými bouřkami platí pro většinu Čech, kromě severozápadu. Silné bouřky se mohou vyskytnout také na Moravě a ve Slezsku. Stanice metra a Flora bude uzavřena oproti předpokladům o 3 měsíce déle. Cestujícím bude zpřístupněna až koncem února příštího roku na místo začátku letošního prosince. Důvodem je větší než předpokládaný rozsah nutných prací na stropní desce stanice. Uvedl to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. V lednu příštího roku se ze stejného důvodu uzavře stanice Hradčanská. Na Aljašce havarovalo letadlo Cessna 441 se 2 piloty a 6 cestujícími na palubě. Jejich osud zatím není znám. V oblasti začalo pátrání po troskách a záchranná operace. Čartlové letadlo odstartovalo z Anchorage. Havarovalo po dnešní půlnoci našeho času. To byly zprávy. Po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: 25.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

to tedy zpíváno s naběhlou žílou na krku a krásně to z toho slyšet a poznat. Crying, Aerosmith na beatu, 4,5 minuty před 1:30 odpoledne, za okamžik Cream, taky živá hudba Praha, anebo Slejdi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Billy Cream v programu Rádia Beat 5. Dalo by se to uznat, jakože za 5 minut bude 2:45 odpoledne. Další pozvánky, ahoj všichni, dnes proběhne koncert pražského výběru v Dolní Čermné, areál Asas od 20 hodin a zítra v Brně v divadle Bolka Polívky na letní scéně. Tímto všechny okolňáky zveme a těšíme se tým pražského výběru. Děkujeme. Dnes letním kině na hradě Špilberg v Brně od 18 hodin zahrají skupiny Iron Maiden Tribute z Maďarska a olomoučtí AC/DC Bon Scott Memorial Band. Pavlos poslal tuhle pozvánku, tak je to správně a děkujeme mu. A já mám ještě jednu nahranou z aplikace od Martina, který zve na rokotéku.
1: Ve Zlíně bude v sobotu 22. na tržišti pod Kaštany již tradiční open air rokotéka s Martinem Koenigem, který se mnou. Přijďte. Konec je bohužel nařízený na 22. hodinu, takže přijďte radši dřív, abyste se stihli pořádně si užít.
0: Tak ten, kdo bydlí vedle, tak si zase říká bohu dík, že to je jenom do 22, ale to jsou samozřejmě střety. Teď, kdo máte chuť a kdo byste chtěli pozvat býťáky na dnešní nebo na zítřejší váš koncert, vaší kapely, nebo na akci hudební, kterou vy pořádáte ve vašem klubu, na vaší stage, tak můžete využít všech kanálů, kterými se dá poslat sem do beatu pozvánka 2, 3, 4 věty. Dejte do hromady a odešlete v textu buď SMS-kou 720 001 222 nebo e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes aplikaci. A když už v aplikaci budete, můžete podobně jako Martin před chviličkou pozvánku ne napsat, ale namluvit a odeslat přímo sem. Až do večera vám ty tipy a pozvánky na vaše akce čteme do našeho éteru zadarmo. Za okamžik Who, doufám, že to stihneme, taky ZZ Top, teď Scorpions.

0: plánovali, že před 14. hodinou bychom chtěli stihnout ještě kapelu The Who a ten plán nám vyšel, krásně se nám to sem vešlo. Za okamžik ve studiu Pepa Lábus, zprávy a pak Jirka Rogl, páteční hodina tupláku začne dvěma skladbami od skupiny Pink Floyd. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál 24. až 17. kilometr silný provoz a zdržení přes čtvrt hodiny a stejná nebo stejný časový úsek ztratíte, jedete-li po Pražském okruhu v opačném směru od Modletic, tedy od D1 směrem k D5, úsek Jesenice z Braslav, nesouvislé kolony, je tam silný provoz mezi 5. a 8. kilometrem, tam je to nejhorší i tady, tedy ztratíte čtvrt hodinu. Pozor na Jindřichohradecku v Dačicích, na Vokáčovo náměstí je osobní auto, které narazilo do domu. Na Karlovarsku v Nejtku v ulici Sídliště 9. května srazilo osobní auto chodce, na místě už je záchranka. V Liberci ve Švermově ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků a na Svitavsku v Moravské Třebové ve Svitavské ulici se stala dopravní nehoda, srazila se tam dvě osobní auta. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm, přeháňkami a místy i s bouřkami, které mohou být až velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů, ty noční ale klesnou až k 9. Zítra se oproti dnešku až o 6 stupňů ochladí, ojediněle také zaprší.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: První zápas nové sezóny české hokejistky prohrály. V úvodním dílu ženské evropské tur ve švýcarském Kloténu podlehly 1-3 Finkám. Dnes od 15.30 je čeká další utkání. V cestě jim ale stojí soupeřky, proti kterým se národnímu týmu nedaří. Se Švédkami prohrál český výběr 4 z posledních 5 vzájemných zápasů, včetně únorového olympijského čtvrtfinále. Prezident Pavel se v září vydá vládním speciálem do Spojených států, kde se zúčastní valného shromáždění OSN v New Yorku a navštíví Nebrasku. Vláda schválila také další zahraniční lety ústavních činitelů a členů kabinetu. Premiéra Babiše čekají do listopadu cesty například do Slovinska, Norska, Bulharska nebo Irska. Provoz železničního koridoru Praha-Český Brod zastavila dnes ráno na skoro 7 hodin závada na trakčním vedení ve stanici Uvaly u Prahy. Vlaky nejezdily zhruba od 6. hodiny. Krátce po 8. hodině byl provoz částečně puštěn po jedné koleji. K úplnému obnovení pak došlo před 13. Část vlaků dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem jezdila odklonem přes stanici Lysá nad Labem. Tusi jsou ve švýcarských Alpách, v noci hořela restaurace a apartmány umístěné v patrech nad ní. Při požáru utrpělo zranění 8 lidí a dalších 5 se pohřešuje. Podle místní policie plameny restaurace a apartmány kompletně zničily. Požár byl nahlášen krátce po půlnoci. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
4: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: To byly dvakrát Pink Floyd na úvod páteční hodiny tupláků, nejdřív klasika Money z legendárního alba The Dark Side of the Moon a teď jako druhá v pořadí zazněla ukázka z alba, které sice je ještě regulárním titulem Pink Floyd, nicméně je tak nějak víceméně považováno spíš za solovku Rogera Waterse. Vyšlo v roce 1983, dostalo název The Final Cut a skladba, kterou jsme teď společně slyšeli, je takovou stále, myslím, aktuální připomínkou železničních vagónů, těch takzvaných dobyčáků, ve kterých nacisté odváželi židy, homosexuály, disidenty, zkrátka režimu, nepohodlné lidi do koncentračních táborů. Název té skladby zní Your Possible Past a já jsem si schválně teď ještě našel a přečetl český překlad toho textu a musím říct, že mi znovu tak nějak přiběhl mráz po zádech, doporučuji. Je to k zamyšlení, teď ale trochu odlehčíme téma a společně s naším vysacím zánkem, s Honzou Haubertem a spol se vrhneme do kotle přes punkový království. Ano, obě jsou názvy těhle jejich písní.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: Jsem se teď zrovna na chodbě, když jsem šel do práce, potkal s naším Carlosem, který je velký fanda muziky Queen, Freddieho Mercuryho a všeho kolem toho. Teď zrovna vyráží ne do Londýna, ale do Edinburghu na Rogera Taylora, na jeho solový koncert, tak mě lákal, abych letěl s ním, tak ještě nevím, ale asi to vynechám, ale zhodli jsme se oba, že jsme teď byli v Londýně na novém nastudování tedy rockové opery Jesus Christ Superstar, kde tu hlavní titulní roli tedy Ježíše stvárnil Sam Ryder, velká současná, řekněme, hvězda, velký sympaťák, no a právě mi Carlos už tuhle vyprávěl, že on, jak byl ve Wembley, tedy vzpomínkový koncert na Taylora Hawkinse, bubeníka Foo Fighters, tak tam Sam Ryder tedy zaspíval se zbytkem Queen, s Brianem Mayem a s Rogerem Taylorem a oba z něj byli nadšeni, jak zpívá krásně, tak nelze než souhlasit. No a tak mě napadlo, že bychom si mohli zrovna ty Queeny dát, ale samozřejmě originál ještě s Freddie Mercurym, a tak jsem vybral právě následující dvojici do tohohle tupláku dnešního. Tonight.

0: Duplák. Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.
1: No a my navážeme a ještě chvíli spočineme na té britské, a to tedy i když album jménem Stormbringer na té britské půdě, i když album Stormbringer bylo nahráno během srpna a září roku 1974 v tehdy západoněmeckém Mnichově. V Deep Purple, ano, to je ta kapela, od které tu ten tuplák zazní, tehdy zněl krásně sametový hlas Davida Coverdale a sekundoval mu naopak pěkně nabroušený vokál Glenna Hughese, který zde, co by baskytarista, to stylové karmidlo kapely pozvolna pootáčel do od soulu a funku. No a album Stormbringer, to původní vydání, uzavírá krásná balada Soldier of Fortune, ta, kterou krátce na to v roce 1977 s textem Zdeň Svěráka naspíval i náš Jirka Schellingera jako tu šípkovou růženku. No a čím doplním do páru, to se nechte překvapit.

0: No ať tu hodinu tu pláku máme pěkně pestrou a žánrově rozmanitou po britských Queen a Deep Purple honem do slunné Kalifornie, do Los Angeles, kde se roku 1965 zrodila legenda, která si svůj původní název The Doors of Perception, tedy dveře brány vnímání, zkrátila moudře jen na The Doors. No a ta muzika, kterou s básníkem, textařem a zpěvákem Jimem Morrisonem pak společně vytvořili, tak ta je s námi do dnes. People Are Strange a Wasp, to je dvojice písní, kterou si teď právě od Doors na Beatu poslechneme.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: No a my se v samotném závěru hodiny před dopravou a dalšími zprávami Pepilábu se vrátíme, ohlédneme do roku 1983, do tehdy ještě hard rockového období pozdějšího bluesmana Garyho Moora, a to k jeho, myslím, moc povedenému albu Dirty Fingers, kde mimochodem bubnuje dodnes skvělý Tommy Aldridge, na basu mu sekunduje Jimmy Bain, klávesy tu bravurně obsluhuje současný člen Deep Purple Don Airey, a ten vysoký vokál, tak ten má vedle samotného Moora i v úvodní písně Hiroshima na svědomí dnes tak trochu pozapomenutý Charlie Hune. Navážeme pak Garyho cover verzí slavné klasiky Yardbirds Shapes of Things.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplátů na rád.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No, mám tu čerstvé hlášení je zde nulky, tedy z Pražského okruhu, že mezi 22. až 18. kilometrem ve směru k D1 se tvoří nemalé kolony, takže trpělivost a pozor tam. No a jak vás také již ráno Kachna a následně i Vejvodák průběžně informovali, uzavírka dálnice D1, té naší nejslavnější, je naplánovaná na 24. kilometru ode dneška, tedy od pátku 21. srpna od 20 hodin do zítřka soboty 22. do 6 hodin ráno, no a následně pak hned zase v sobotu večer od 20 hodin do neděle 23. srpna roku 2026 do 8 hodin ráno. Býťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy se očekává déšť nebo přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22, na Moravě a ve Slezsku 26 stupňů. Ty noční ale klesnou až k 9.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: V jediném tréninku na velkou cenu Nizozemska vozů Formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu přečil o 121 tisícin sekundy úřadujícího světového šampiona Landa Norrisa z McLarenu. Třetí byl Antonelliho týmový kolega George Russell. Dnešní program pokračuje o 16.30 kvalifikací na sobotní sprint. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabízí jen příměsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Zemřel druhý baskytarista Queen Barry Mitchell. Jeho věk ani příčina skonu nebyly zveřejněny.

znamenal konec naději na reformu společnosti a také další desetiletí, kdy svoboda nebyla samozřejmostí. Úřad slovenské vlády vpád vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu popsal jako konec demokratizačních snah v tehdejším Československu. Opozice při výročí obvinila vládní koalici z opakování ruské propagandy. A je po zprávách, po nich si poslechněte AC/DC na rádiu Beat.

0: 25.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: tě. Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Shelter, jedna z mých nejmilejších písní z repertoáru Rolling Stones, 10 minut před půl čtvrtou vás ze studia Rádia Být na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. Máme dnes 21. srpen roku 2026, takže smutné výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, ale svátek má jinak také Johana, takže pokud máte nějakou Johanu a na ně nemusí mít dlouhý nohy kolem sebe, tak samozřejmě popřejte vše nejlepší k jejímu svátečnímu dni, klidně i za nás z Rádia Být. No a protože je pátek, máme tu prostor pro vaše pozvánky, které můžete až do večera posílat, buď tedy mailem, nebo také jako SMSky, nebo skrz tu naší mobilní apku, kam je úplně nejlepší ty pozvánky namluvit vlastními slovy, vlastním slohem. Je to zkrátka na vaší kreativitě, ale teď tu mám nějaké tedy písemnou formou zaslané. Dnes od 19 hodin zahraje v Čelákovicích na Nové hospodě kapela Potulný hormon, tak se přijďte napít dobrého piva a hodit Krpálem, díky Tomáš. V další pozvánce se píše na zdar Býťáci, zveme vás na Ruina Fest, který začíná dnes od 16 hodin v Horní Olešnici poblíž města Hostinné. Akci odstartuje divadlo Lipany s hrou Dom normální debil, no tak se to fakt asi jmenuje. Zahrají kapely HV Kvartet, Skoč do zdi, Oběti systému. Zítra se můžete těšit na kapely Šicí stroj, Neodůvodnitelná lítost, 2,5, Ježkovi oči, Jsme socky, Šnicl, Paradise a tak dále a tak dále. Parkování a stanování přímo v areálu, tohle nám poslal Jan. A do třetice, než si pustíme nějakou tu klasiku Status Quo. Ahoj všichni, dnes proběhne koncert pražského výběru v Dolní Čermné, areál Asas od 20 hodin a zítra v Brně divadlo Bolka Polívky, letní scéna. Tímto všechny okolňáky zveme a těšíme se, tým pražského výběru.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Smell, Lynyrd Skynyrd, velká pohodovka na beatu a v tomto duchu budeme pokračovat i dál, no tak posuďte sami, mám tu Journey, Boba Dylana, nebo třeba Čajovnu Radima Hladíka, ještě určitě něco pěkného vyberu, no ale jak jsem slíbil, myslím, že stihneme do večera přečíst všechny ty vaše pozvánky, nebo ideálně je pustit, když jenom mluvíte do apky, mám tady dvě už, ještě trochu střihnu a za chvíli je pustím. Dnes v letním kině na hradě Spielberg v Brně od 18 hodin zahrají skupiny Iron Maiden Tribute z Maďarska a olomoučtí AC/DC Bon Scott Memorial Band. Tohle nám poslal Pavlos. Ahoj býťáci, všichni jste zváni na Rockfest Vintířov na tréninkové hřiště ve Vintířově a to zítra od 15 hodin, kde na dvou pódiích vystoupí Visací zámek, SPS, Pestaloci, Beatové družstvo, Typhoon či Fallen Angels. Stany a občerstvení zajištěno, neváhejte a přijďte, tohle nám poslal Vráťa. A do třetice zase prosím o zmínku o chystaných koncertech argentinské kapely Fugu. Snad se to tak čte, Fugu se to píše v České republice. Dnes hrají v Rock Café Praha a příští týden ve středu v Olomouci v Bounty Rock Café. Argentinská progmetalová kapela Fugu je již podruhé v České republice v rámci celoevropského turné. V Praze a Olomouci je podpoří domácí elity českého progu Cruel, Personal, Signet a Oxhole. A tohle nám poslal Honza a tady je slíbený Bob Dylan.

0: nádhera, až do poslední noty jsem nechal tuhle čajovnu Radima Hladíka. Já myslím, že tahle píseň by se v pohodě ujala i v kterékoliv západní produkci. Myslím, že kdyby tehdy měl Radim Hladík to štěstí a tedy hrál by na té druhé straně železné opony, nebo případně ta by vůbec neexistovala, byl by opravdu hvězdou světového formátu. Myslím si, že to není jen můj názor. V každém případě tu mám spoustu další muziky připravenou pro tohle páteční pohodové odpoledne, třeba Joe Cocker, nebo za chvíli si dáme Jethro Tull. No a protože je pátek, máme stále místo pro vaše pozvánky a jednu tu mám takhle krásně namluven, a to nejen tak leckým. Takhle jsem to chtěl říct, poslechněte si to sami.
1: Nazdar býťáci, tady Bár ze skupiny Alkohol. Já bych vás chtěl všechny pozvat na super akci, která se uskuteční dnes, to jest v pátek 21. srpna na letním parketu Výrava u Hradce Králové. Zahrajeme tam my, jakožto Alkohol, a dále se můžete těšit na skupiny Paroptiko, Harley, Komunál a Fousatej had. Startuje se v 17 hodin, tak doražte, těšíme se na vás. Ahoj.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: No a mám tu zprávu od vás, jako SMS-ka přišla. Ahoj, silnice 23 z D3 na Jindřichu v Hradec, na druhém kilometru svlékl kamion gumu, stojí u krajnice, děkujem. Tak tu mám takové zprávy z D1, aktuální 8. až 24. kilometr směr na Ostravu, silný provoz a nárazově se zde tvoří kolony vozidel, počítejte se zdržením cca 20 minut a zase z D1, ale v tomto případě je to 201. až 196. kilometr směrem na Prahu, opět tvorba kolon vozidel z Velké Býteše a zase D1, kilometr 155. ve směru na Brno, zde máme Ťukanec, dvou osobáků, velký pozor tam. A ještě tu mám zprávu na silnici 4 u obce Drhovle v okrese Písek, pozor, nehoda, tedy srážka osobního vozu s pejskem, bohužel nevím, jak dopadl Hafan, ale v každém případě je tam překážka na vozovce a velký pozor tam a nejen tam, úplně všude, býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy se očekává déšť nebo přehánky.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Bajandalaj, to bylo poslední místo v Mongolsku v poušti Gobi, pár kilometrů od čínských hranic, kam jsme se dostali. Dál už to nešlo, protože nebyl benzín a byli jsme ubezpečení, že ani na dalších dvou vesnických benzínkách na trase 830 km, kterou jsme měli s offroadem, benzín nekoupíme. Mrzí mě, že jsem Crossmanovi nemohl ukázat tu parádní trasu, kterou jsem před 9 lety projel. Nezbývalo tedy nic jiného, než se po již projeté trase vrátit zpátky do Ulaanbaatar, odbočit vlevo a po hlavní trase pokračovat směr Altaj, Khoft, k ruské hranici. Po zhruba 200 kilometrech od Ulaanbaataru jsme narazili na oblast Malá Gobi, kde je písek a písečné duny, kde jsme prohnali svoje motocykly a já jsem poznal, že i 250 CF moto je schopná si krásně zajezdit v dunách. Za městem Altaj jsme měli to štěstí, že jsme narazili na závodní automobily a motocykly. Jela se zde totiž mongolská rally a my jsme měli možnost pohovořit se závodníky a prohlídnout si jejich techniku. Potom nás čekali ještě 2 dny v mongolské pustině, kde nás doprovázeli pouze divocí koně a dvouhrbí velbloudi a potom už jsme začali stoupat do pohoří Altaj, které bylo přikryto bílými čepicemi sněhu. Těch krásných 13 dní v Mongolsku zkazilo jen 8,5-hodinové stání na ruské hranici při opuštění Mongolska, ale i to k cestování patří.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

Vánoční závodní dráha, to byl katapult na beatu. Vzpomínám, jak vysáči to zpívávali jako půlnočná pretěkářská dráha. 19 minut po 16. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. I pro tuhle hodinu tu mám spoustu parádní muziky připravenou. Posuďte sami Rainbow, Iron Maiden, Krausberry, nebo za malou chvilku to bude Peter Gabriel. No ale protože je pátek, zase přečtu nějaké ty vaše pozvánky. Šestý ročník rockmetalového festivalu Dozy Fest ve Sloupnici u Litomyšle se uskuteční v sobotu 22. srpna na hřišti za místní školou. Pořadatelé zvou všechny sousedy, rockery, metalisty i fanoušky dobré muziky na den strávený ve společnosti přátel a kapel, co mají co říct. Hlavními taháky jsou Henech 666 a moravští Dar Gambale. Do Sloupnice dorazí také energičtí Handgranát, tamní death metalisté Disangelium, trash metalová omladina Destroy, která vyhrála letošní ročník soutěže Spark Fresh Blood, a dále kapely Demons a Přísun povolen. Areál se otevře ve 13 hodin, první kapela nastoupí ve 14, tohle nám poslal Ondřej. Býťák Marťan píše, holoubkové mohy, zítra 22.8. se koná na terase penzionu u Laury v Rapštejně nad Střelou od 19 hodin, koncert kapely Stína zla Underground. Všechny vás srdečně zve šílený otec Bruna a Vontové. A ještě tady mám jednu pozvánku před tím slíbeným Petrem Gabrielem. Ahoj býťáci, nehudební pozvánkou vás chci pozvat na prohlídku pěchotního srubu MJS4 zatáčka u Chvalovic nedaleko Znojma. Otevřeno máme od rána do večera, v neděli do 16. hodiny, a tady dokonce dorazila krásná fotka přímo toho pěchotního srubu. Tak.

0: Sladetin, to byly Whitesnake pěkně naživo a nevím jak vy, ale já zrovna tuhle skladbu a i celé to album Sladetin, to studiové teda, mám moc rád a mám ho dokonce doma ve dvou verzích, což můžete vymít samozřejmě taky, protože tahle deska byla a to dokonce v Mnichově opět, dnes jsme to již zmiňovali jednou ve slavném studiu Muzikland, tak byla roku 1983 nahrána, kdy následovala tedy změna sestavy, takže britské a americké vydání má tedy trochu jiné obsazení, třeba na tom americkém hraje kytary John Sykes, bohužel již dnes neboštík, a Neil Murray na baskytaru, na tom americkém zase můžeme slyšet kytary na tom britském Micka Moodyho a Colina Hodkinsona, ten je, to je baskytarista tedy, a je tam i jiné pořadí skladeb a trochu jiný je ten zvuk, nicméně nikde nechybí skvělé bicí Kozyho Pavla, to byl také můj oblíbený bubeník, měl jsem štěstí alespoň jednou ho vidět naživo, no a naživo se bude hrát také dnes a zítra někde, a proto tady máme pátek připraven pro vaše pozvánky a poslechneme si tak teď dvě, které jste krásně namluvili do té naší býťácké apky.
1: Ve Zlíně bude v sobotu 22. na tržišti pod Kaštany již tradiční open air rockotéka s Martinem Koenigem, tedy se mnou. Přijďte. Konec je bohužel nařízený na 22. hodinu, takže přijďte radši dřív, abyste se stihli pořádně si užít.
2: Zdar, tady Kauli. Zdravím všechny byťáky a rockery a chci vás pozvat na sobotu 22. srpna do pražského rockového klubu Vagón, kde zahrajeme s kapelou Iron Maiden Revival Praha. Budou to pecky, které znají všichni příznivci, a zvláště budeme oslavovat legendární album z roku 1986 Some Here in Time. Přijďte, budeme se těšit, zapaříme. Zdar!
3: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
5: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
4: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
6: Včera neděle bylo.
7: Za týden bude zas.
8: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
9: Hard and Heavy.
10: Klasika, novinky, rozhovor.
11: Každou neděli od 8 do půlnoci.
12: Za týden bude zas.
11: Na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

byly Kings na beatu a jsem si jistý, že od téhle kapely dozajista něco zazní o tomto víkendu, zítra a pozítří, a to proto, že jejich muzika, pokud tedy si správně vzpomínám, dozajista zazněla v některé té filmové klasice, které se tu budeme věnovat, a to je zrovna víkend můj nadmíru oblíbený, nevím jak vy, ale já jsem... Nechci říct přímo milovníkem, ale fanouškem stříbrného plátna, nejenže rád chodím do kina, ale mám vůbec rád takovou tu filmovou klasiku a sleduji současnou filmovou tvorbu, tu naší zahraniční, a máme připravené skutečné lahůdky pro vás, jak tedy rockovou muziku, která v těch filmech zazní, tak i nějaké ty soundtracky, a vám třeba určitě můžu slíbit, že dojde na muziku s Vinetou, a no to je jasná věc, 7 statečných total zazní taky něco i z těch českých filmů, třeba Hudba radost dává, ta je v romanci Za korunu, tuzemská záležitost, no tak mě napadá, že bychom si nějakou právě tu tuzemskou věc mohli poslechnout i teď, a vybírám Starý časy od Krausberry, ty se nikdy neoposlouchají.

nejenom černá.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Beat. Beatáci na čtyřech kolech.
3: No a začneme na D1, tam mezi 202. a 210. kilometrem ve směru na Ostravu. Máme opět, tak je přeci jenom pátek, takže tvorbu kolon vozidel před dopravním omezením. Počítejte se zdržením nějakých 15 minut. Na silnici 57 u obce Fulnek, což je tedy na Novojičínsku, máme Ťukanec, čili srážku osobáku a nákladního vozu. Na silnici 23 u Jindřichova Hradce, tam jsou to dva osobáky v sobě, takže zde velký pozor. A to též, tedy taktéž dva osobáky v sobě máme v ulici Rafaelově v obci Třebíč, takže i tam velký pozor a úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zatažené. Místy se očekává déšť nebo přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22, na Moravě a ve Slezsku 26 stupňů. Ty noční ale klesnou až k 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Starobní, ale i invalidní nebo pozůstalostní penze by měly od ledna vzrůst všem o 300 korun. Zvýší se totiž solidární pevná část ze 4900 na 5200 korun. Průměrný důchod tak dosáhne minimální výše 22 192 koruny, vzroste o 1,4%. Vyplývá to z návrhu nařízení, které zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve hře ale pořád zůstává i možnost, že se vláda rozhodne pro vyšší nárůst. Vrtulníky Viper a Menom by se do vzduchu mohly vrátit příští týden. Začátkem týdne by se do provozu měly vrátit stroje české armády působící v Polsku. V půlce týdne pak vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebícku. Na tiskovce ke dnům NATO v Ostravě to včera řekl Michal Kudin z velitelství vzdušných sil české armády. Dnes to napsal server iDnes.cz. Silné bouřky a přívalové deště působí v posledních hodinách problémy na severu Itálie. Sesovy půdy a rozvodněné řeky odřízly několik horských obcí a stovky lidí museli být evakuovány do bezpečí. Bouřky zkomplikovaly také železniční, silniční a leteckou dopravu. Nebezpečí přitom ještě nepominulo. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

To byly Triumph kanadské power trio, tak trošku by se dali i přirovnat i zvukově, i tím zpěvem ke svým krajanům Rush. V Evropě tahle kapela nikdy nebyla tak populární jako doma. Vím, že třeba zrovna teď přes léto hráli v Kanadě a ve Spojených státech, měli takové comebackové turné a byl o něj převeliký zájem. V každém případě my tu máme další muziku, kterou si spolu s vámi na rádiu Beat vychutnám i já, Jirka Rogl, teď 14 minut po 17. hodině. Připravil jsem si tu třeba Uriah Heep, Stony, mám tu Queeny opět a za chvíli si dáme Faith No More.

Ale jenom připomenu, že stále ještě až do 19. hodiny můžete posílat nějaké ty svoje vzpomínky, pozvánky, hlavně vzpomínky klidně taky, ale důležité je, že je pátek a to je právě čas, abyste mohli ostatním buď doporučit, anebo ještě lépe pozvat na akci, kterou buď sami pořádáte, nebo na ní hrajete, nebo se na ní chystáte a nejlépe tedy, když jsou to akce charakteru big beatového, ale samozřejmě může to být i nějaká jiná bohu libá záležitost, to nechám na vás. Můžete buď písemnou formou, anebo co je úplně nejlepší, tu pozvánku namluvit, napovídat do naší mobilní apky a tady už jsou Fate No More.

0: 25.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: Stop.
2: Tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky zpěty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: krásně dohluboka nám doznívá skladba Love Machine našich starých známých Jurek Heap. Mimochodem na podzim zase přijedou, hrůza, to se těším, jak pravý klasik. No a mám tu, jak jsem slíbil, zase nějaké ty vaše pozvánky. Myslím, že stihneme úplně všechny do té 19. hodiny. Zítra na koupališti v Loze na severu Plzeňska proběhne 13. ročník memoriálu Jana Drofy a oslavy 116 let SDH Loza. Od 18 hodin zahraje The Beatles Revival s Karlem Kahovcem a od 21.30 divoký Bill přes den hasičské soutěže a doprovodný program. Těšíme se na vás. V další pozvánce se píše: zdravím všechny býťáky kolem Uherského Hradiště. Zveme vás na již 5. ročník Punky Danky Festu, no Punky Donky Festu v Zašívárně u Osla. Akce se koná zítra již od 16 hodin a potrvá hluboko do noci. Zahraje 7 skvělých kapel, mimo jiné Volání divočiny, Hadra, Mašmatra nebo Hlavní jistič. Občerstvení zajištěno. Tady se zase píše: chtěli bychom všechny příznivce kapely Roubovaný okurky pozvat na naší produkci v obci Spálov u Semil. Akce se koná od 18 hodin 22.8. to jest v sobotu. A ještě jednu přečtu před dopravou. Ahoj býťáci, chtěl bych vás pozvat na retro zábavu, která se koná zítra v areálu pod Skalkou nad Semešku u Oskavy. Zahraje úžasný DJ Šafa, start ve 20 hodin.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a tentokrát koukneme z kraje na D48, Frýdek Místek, tedy v tomto směru na 41,5 kilometru. Máme havárii, tedy osobního vozu, zdá se, že jenom jeden osobák do dopravního značení, takhle, takže pozor tam. Na D1 koukneme a tam je to 196. kilometr ve směru na Prahu a zde je ta zpráva dobrá, protože ta nehoda, kterou jsme hlásili, tak byla odstraněna. No a ještě koukneme na tady v ulici Rokycanská, tedy to je v Plzni, probíhá vyšetřování nehody tedy dvou osobáků, takže i zde velký pozor a úplně všude býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
8: Skvošista Jakub Solnický na mistrovství Evropy do semifinále nepostoupil. Ve čtvrtfinále v Budapešti prohrál se Švýcarem Steinmannem 0-3 na sety. Přesto dosáhl životního výsledku, když se poprvé dostal mezi 8 nejlepších hráčů turnaje. Čeští crossmintonisté získali na mistrovství Evropy ve Varaždinu 2 medaile, Holub s knoflíčkem vybojovali stříbro v Deblu Open a sestry Krpatovi bronz. Cyklista Julien Alaphilippe podle všeho ukončil kariéru. Tour de France tak byla jeho poslední závod. Vodáci dnes míří pod Lipno na Čertovy proudy, kde se po celý víkend pojede na tamní mimořádně náročné divoké vodě. Brdský půlmaraton se zítra poběží v okolí Kytína, více sportovní novinář Tomáš Nohejl.
6: Tentokrát na zcela nové trati vedoucí převážně po lesních cestách terénu. Poběžíme okolo barokního areálu alejí Maří Magdaleny nad Mníškem, nebo poznáte třeba alej Pavla Landovského, legendárního herce, který tady v obci strávil poslední roky života. Závod bude poprvé mistrovstvím České republiky v trailovém běhu veteránů. Hodnotí se a oceňují kategorie po 5 letech už od 35 a nepotřebujete žádnou speciální licenci. Po doběhu si pak můžete užít na živém koncertě letních slavností v Kytíně.
8: Po týdnu se pojede republikový motokros nedaleko Trutnova, více Petr Kovář.
9: Krásná přírodní trať v Rudníku přivítá o víkendu naše nejlepší motokrosaře a také závodníky ze zahraničí. Asi nejvíce dramatická situace je v Kubatuře MX2, kde mezi lídrem Tomášem Vikartem a Petrem Radhouským je rozdíl pouze jediného bodu. V královské třídě MX1 všem ujíždí Slovák Pavel Repčák z Orionu Litomyšl, za ním ale je tuhý boj mezi Martinem Krčem z HT Group a dalším Slovákem Tomášem Kohutem. Vložené třídy obstarají veteráni a juniorské 85. Bohatý a nabitý program pro diváky začíná v Rudníku v neděli ve 12 hodin freestyleovou show Petra Piláta. K vidění bude i letecká akrobacie. Samotný motokros odstartuje ve 13 hodin.
8: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: píseň Take Me Higher, ačkoliv byla zpívaná v jazyce Shakespeareově, na svědomí měla naše tuzemská letitá kapela jménem Red Baron Band, ano, pod vedením Pavla Kovače, táhnou tu svou káru stále dál a musím teda říct, že to fakt znělo pěkně, že ta nahrávka teda měla šťávu, nevím, jak se líbila vám tahle písnička, klidně mi o tom napište, nevím, jestli dnes nebo zítra někde hraje Red Baron Band, ale protože jsem slíbil, že přečtu a nebo pustím všechny vaše pozvánky, musím rychle pokračovat, abych to do té 19. hodiny stihl, takže ahoj, tady Břeťa z kapely Hluchý dovrat. Ve Frištátu se 21. a 22. srpna uskuteční Frištátský malý svět, dvoudenní festival, který nabídne pestrou směs české alternativy rocku, country, undergroundu i punk rapu. Mezi hlavní hvězdy patří Robert Křesťan s druhou trávou, Eva Turnová z Bratry Hradily, Zrní, Kišperský, Háblová, Pilgr, Jakub Kénik a slovenský Fakult, no a samozřejmě Hluchý dovrat. Pak tady je další pozvánka, Revival.cz vás zve na rockovou zábavu v sobotu 22. srpna od cca 19.30 hodin do restaurace Na propasti, Hradec, Stříbrná Skalice. K tanci i poslechu nás všechny obveselíme českými rockovými peckami od 70. pro současnost. K tomu výtečné pivko, též proseko, parádní sobotní večer za každého počasí. Tohle nám poslal Tom. A ještě jednu přečtu, ahoj, chtěla bych pozvat všechny býťáky na fest Letná parket 22.8. do hospůdky na hřišti od 19 hodin, díky za zveřejnění Francouzska, a než si dáme Pink Floyd, poslechneme si právě jednu tu pozvánku z té naší apky.
1: Ahoj, tady Ondra z kapely Managarm. Chtěl bych všechny posluchače Rádia Beat pozvat na zítra, na sobotu 22.8. do rockového klubu Barák v Kostelci nad Černými lesy, kde v rámci akce s názvem Prapodivnej paňák zahrajou kapely Managarm, Cílená nejistota a Rejpekt. Doražte, těšíme se na vás, mějte se fajn a čau.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a tentokrát začneme v Brně, jsme na silnici 52 a zde máme tedy srážku dvou osobáků, takže zde velký pozor na silnici 647, to jsme tedy u obce Bravantice v okrese Nový Jičín, to je zpráva z apky, a zde máme srážku osobáků s motorkou, probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce a ještě koukneme na D6, nové sedlo, zde na kilometru 126 ve směru na Cheb je neprůjezdný levý jízdní pruh, protože zde osobák narazil do svodidel. Byťáci nejen tam, ale úplně všude, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním byťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy se očekává déšť nebo přehánky, ojediněle se objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22, na Moravě a ve Slezsku 26 stupňů. Ty noční ale klesnou až k 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České volejbalistky dnes čeká první utkání evropského šampionátu, který spolupořádají. Na brněnském výstavišti je ve večerním duelu čeká Řecko. Utkání začíná ve 20 hodin. V dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po obě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci na zítřek a ze zítřka na neděli potrvá vždy od 20 do 8 hodin. Na most při zkoušce najede 8 plně naložených nákladňáků, z nichž každý váží 32 tun. Most musí v jeden okamžik unést statickou zátěž 256 tun na jedné polovině své konstrukce. Russell Crowe dorazí v příštím roce do Prahy. Jako hudebník se představí s kapelou The Gentleman Barbers 23. května ve Fóru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert se uskuteční ve spolupráci s festivalem Metronome Prague. Řekl, že kromě herectví také posledních 40 let hraje po večerech s kapelou. Nejlepší tajné služby v Evropě mají Britové, Francouzi a Nizozemci. Zjistil to francouzský týdeník Le Express po rozhovorech s desítkami expertů z oboru. Nejhorší naopak mají Slováci. Tamní SIS skončila na chvostu prý kvůli vazbám na Rusko, vlastní neschopnosti, ale i svému šéfovi Gašparovi. Ten se do funkce dostal až po změně zákona. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

0: Ano, Don't Let Me Be Misunderstood, klasika známá v podání legendární Niny Simone, zde ovšem zazněla v možná o něco známější hitové verzi The Animals, a to byla vlastně i první píseň a zatím tak i první třetina dnešní Oldies, krátko chvíle Six O'Clock Rock. Následuje muzika dcery legendárního Franka Sinatry Nancy, a to přímo Ty boty, které u nás tak proslavila Yvonne Přenosilová, no a celé to završíme nějakou tou klasikou samotného Chucka Berryho.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

to byl slíbený Chuck Berry, 14 minut po 18. hodině. Je tu stále spolu s vámi na rádiu Vítej Jirka Rogl. Já doplním, připomenu, že dnes je 21. srpna roku 2026 a svátek, že má Johana. No a i pro tuhle hodinu tady mám spoustu parádní muziky, jen tak namátkou třeba Luboše Pospíšila z těch naši nebo Vláďu Myšíka, pak také německé Accept, Kiss, to uděláme radost stavičům, jak je znám, určitě, ale taky třeba Guns N' Roses, anebo teď si dáme Led Zeppelin za pár vteřin a pak zase třeba

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádio Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Guns N' Roses, téměř 9minutová píseň a stejně dlouhý je i klip k ní, který vznikl vlastně jako takový krátký a moc pěkný film. Mimochodem dá se teď snadno najít na YouTube, tak se na něj můžete podívat i zpětně, ale pamatuju, že i přes tu svou délku patřil k takovým velkým hitům tehdejší MTV a vůbec televizních stanic. Někdy ho teda trošku zkracovali, což mi přišla škoda, no, ale my určitě teď neskrátíme dopravní zpravodajství a pak se koukneme také na Beatoskop a budou tu ti slíbení Kiss, takže taviči, připravte se, za chvíli tam máte Kisáky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a tentokrát tu mám zprávu z D8 a tam mezi 11. a 12. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem máme havárii tedy osobního auta do svodidel, takže neprůjezdný pravý jízdní pruh, překážka na vozovce zkrátka v ulici Volkrova v obci Olomouc, tedy tak zde máme záchranné a vyprošťovací práce právě probíhající a to zkrátka, protože osobák bohužel srazil chodce, víc informací o tom nemám, jak je to tam se zraněním, ale na místě zasahují složky IZS na D5 a tam je to kilometr 92. ve směru na Plzeň, tak i zde probíhá vyšetřování nehody a zase dodávka do svodidel. A ještě tady jedna rychlá čerstvá zpráva na silnici 239 u Peruce na Lounsku. Máme tedy ťukanec neboli srážku dvou osobáků. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
5: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
4: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další býťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
5: klub.radiobeat.cz
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Ve vývoji je tkanina prostany, která dokáže vyrábět elektřinu i bez slunce. Energie vzniká působením větru, deště nebo zvuku díky jevu zvanému magnetoelasticita. Ten z fyziky známe už více než 150 let. Více je Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
7: Nositelná elektronika tohoto jevu využívá pro napájení elektřinou. Z pohybu toho, kdo ji nosí. Deformace materiálu vyvolá změny magnetického pole a to umožní vznik elektřiny. V tomto případě je pórovitý silikon protkaný mikromagnetickými částicemi do podoby látky stanu. Jakmile se do stanu opře vítr, dopadne déšť nebo uvnitř promluvíte, látka se prohne. A tato deformace stačí. Změní se magnetické pole a to v cívkách indukuje elektrický proud. Média prezentují novinku jako vychytávku pro kempování. Zatím to ale moc použitelné není. Mobil si nenabijete. Ale na skromné LED osvětlení to už stačí.
1: Beatoskop.
6: Mapy.com výrazně rozšířily turistické podklady pro Rakousko. Nová vlastní databáze obsahuje zhruba 149 tisíc kilometrů značených pěších tras, tedy o desítky tisíc kilometrů víc než dosud. Přesnější mapy jsou dostupné při plánování tras, ve vyhledávání i v offline režimu.
1: Beatoskop.
6: Český výrobce Cruzis představil nový motor Avinox pro elektrokola. Pohon nabídne sílu 130 Nm a dojezd až 157 km na jedno nabití. Na vývoji rámů spolupracoval s trojnásobným mistrem světa ve 4crossu Michalem Prokopem. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Ano, Midnight Mover, Accept, velká paráda na beatu zase takhle téměř v závěru mého odpoledního vysílání, protože za chvíli už vypukne tady ten páteční flám, kdy vám mohu slíbit, nebudu prozrazovat všechno, ale že tu zazní třeba škvor, horký, že slíže, kabát, anebo také reflexy, jestli znáte tuhle také takovou vesnickou, dalo by se říct, partičku, tak ty tu zazní taktéž. No a já jsem slíbil, že přečtu všechny pozvánky a zbývají mi tu opravdu už jenom dvě. Takže 22.8. vás zveme na Big Beatovou zábavu pod širým nebem do přední zvonkové areálu Bufet u Kysáka od 17 hodin. Hraje kapela Manětín. Tak zajeďte, to je první a druhá. Ahoj býťáci, chtěl bych vás pozvat na zítřejší zábavu do Olešnice u Rychlova nad Kněžnou. Od 18 hodin zahraje kapela Hrůzy a následně po ní kapela Plazma Rock. Těšíme se na vás, Těpic, Leoš, no a já vám taky už řeknu Těpic, stejně jako Leoš, i když ne nadlouho, protože hned zítra od rána asi tu s vámi budu užívat, a to teď myslím opravdu tedy upřímně, filmový víkend, víkend Stříbrného pláta, a to je něco pro mě, takže se doufám těšíte stejně jako já. No a na rozloučenou tu ještě mám, co jsem si to tu připravil, třeba s Franka Zappu, anebo za chvíli to budou Turtles, takže dobrou a zítra naschle.

0: 125 15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125 15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: tě. Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 24. Zkušebna s holkama. Rok 1998 až 2003. Čte Zemánek.
2: Změnili jsme zkušebnu. Vedení školy mělo se sklepými prostory jiný plány a my se poměrně rychle museli vystěhovat. Honza Novotný, co se o nás taky pořád ještě trochu staral, měl kamaráda a ten měl barák. Ovšem ne ledajaký barák. Když teď půjdete okolo, uvidíte nenápadný a zašlý dveře, na kterých jsou možná ještě zbytky plagátů s krásnýma bytostma. Dřív byl tenhle dům dole na Žižkově centrem český gay a trans komunity. Spousta prostorů pro spoustu zábavy. Měla v něm sídlo redakce časopisu pro tuhle menšinu, byly tady dva populární noční kluby pro vystoupení transek, byly tady dva byty, kde ty transky bydlely a taky tady byla velká kancelář s mahagonovým stolem, za kterým kouřil doutník šéf a majitel toho všeho Áda. Krásný nový cvičiště pro naši bandu. V tom domě, před kterým se pobožnější obyvatelé Žižkova vždy pokřižovali, se pařilo každý den od večera do rána a kromě toho se tam vždycky v pátek pořádali velkolepý travesty Vánoce a v sobotu travesty Silvestry. Ten barák neměl výtah a naše zkušebna se nacházela ve čtvrtém patře v jednom z těch malých bytů. Vždycky, když jsme se o víkendu v noci vrátili z koncertu a úplně vyřízený vynášeli do té neskuteční vejšky aparát, tak byl barák narvaný lidma. Otřásal se hudbou a vyšnořený transky cupitali po schodech nahoru a dolů, přepudrovávali se, koketovali a žertovně nám omotávali kolem krku boa. Slečna Monika, slečna Ester a slečna Kristýna. V civilu Franta, Pepa a Olda. Byla to prýma parta. Měli jsme se vzájemně rádi, i když někdy docházelo k lehkým třenícím s těma umělkyněma, který bydleli v tom čtvrtém patře ve svých malých bytech. Vyspávali do odpoledne mejdan a my do toho za tenku úzdí řezali a proto bouchali na zeď, ať neděláme bordel, což jsme samozřejmě kvůli tomu bordelu neslyšeli vždycky. A tak stávali z postelí a se slovy, že já kráva se na to nevyseru, popocházeli po patře oblečení pouze do dámských kalhotek a podprsenek a sundavali ze šňůru vyprané kostýmy. Jenže my byli pod ochranou samotného a všemocného šéfa Ády, který sídlel o 3 patra níž, než byla zkušebna, takže byl největšího hluku ušetřený. Měl před sebou monitor s mikrofonem a po baráku byly rozmístěny kamery a repráky, čímž mohl všechno kontrolovat a rovnou řešit. Byl hodně vtipný. Jednou jsme šli do zkušebny a Honza měl zrovna nabarvenou hlavu na žluto, když se z repráku na chodbě ozval šéfu hlas. Křetk, pojď ke mně, vene už ji nepuštěné. Což u zbytku kapely způsobilo záchvaty smíchu a Honza pak tuhle větu slýchal ještě hodně dlouho. Pak se stalo to, že nám tu zkušebnu vykrát jeden kamarád, co s náma občas jezdil na koncerty pomáhat nosit nástroje. Čornul všechny kytary a nějaký vybavení a zmizel jako pára nad hrncem. Dost nás to tenkrát bolelo, protože jsme najednou neměli na co hrát a museli si koupit všechno znova. Pak jsme toho kluka asi o rok později potkali náhodou na ulici. Dostali jsme z něj, že ty kytary dávno prodal v bazaru, tak jsme ho sebrali, odvezli v dodávce za Prahu a tam ho najího vypustili do polí. Nic divného, pořád ještě byly devadesátky, kde se lidi zalejvali do betonu a házeli do přehradních nádrží. V tom veselém baráku na Žižkově jsme zkoušeli docela dlouho, ale po několika letech nás pak přestěhovali dolů do sklepní kopky, kde bylo šero, růžové stěny a gauč. Při mejdanech tu místnost využívali různý dvojičky, takže na zemi se válely použitý kondomy a představa, že se ti přitom opírají o kombo, byla trochu nechutná. Ale hlavně tam bylo dost vlhko a plesnivily nám aparáty. Začali jsme proto hledat něco jiného, ale stejně jsme za tuhle štaci na dosmrti vděční.
3: Teď já.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 125 15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125 15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: Stop.
2: Tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rejžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jesus, right? You got to do something.

0: Řekl jste fuj, cizinče?
1: Ano, fuj.
2: Fuj, kolalokově limonádě?
1: Ano. Fuj, kolalokově limonádě.
2: Šílenec.
0: Anarchista.
1: Nikoliv, pánové. Ani to, ani ono. Nýbrž.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Páteční flám na rádiu Beat.
1: Kádle,

0: 25.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.